0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
0: Salonky.
1: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
0: Úklid.
1: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
0: Ha, kuchař.
1: Správně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. All the hits.

0: Ale, co pak?
1: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. All the hits right here.

0: internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
1: Vždycky hot.

0: ksinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, co se trochu utrhne.
1: Fajn. Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
0: Navádění letadel?
1: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
0: Technik ve věži?
1: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
0: Elektrikář?
1: Jo, přesně tak.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

0: k nám to praví
1: zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: My name is Somber.
2: What up, it's Kehlani.
3: Hey, it's Taylor Swift.
4: Back to the hits.
2: Right, babe.

0: Ale co pak?
1: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
4: Here we go.

0: překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
2: Vláda schválila novou státní kulturní politiku na roky 2026 až 2029. Podle ministerstva kultury počítá třeba s modernizací muzeí, galerií a knihoven, spravedlivějším odměňováním lidí v kultuře nebo větší podporou digitalizace a umělé inteligence. Návrh kritizuje část kulturní obce i opozice, podle kterých při jeho přípravě nebyla dostatečně zapojená odborná veřejnost. V amerických státních školách zakázali v uplynulém roce skoro 12 000 knih, což je nejvíc za posledních 5 let. Podle organizace PEN America se zákazy týkaly celkem 7370 různých titulů. Nejvíc jich bylo na Floridě a v Texasu a mezi nejčastější důvody patřila témata rasy, sexuality nebo genderu. Nejčastěji se přitom ze škol stahovaly knihy Stephena Kinga. Vědci na

0: spodní slunečníky. Korály díky nim dostávají míň intenzivního slunečního záření a některý z nich po experimentu začaly znovu získávat barvu. Vědci ale upozorňují, že jde jen o dočasné řešení pro menší plochy. Fajn.
1: Pozor si dejte v Praze v ulici Kbelská, tady došlo k nehodě dvou osobáků, překáží na vozovce, průjezd je zde se zvýšenou opatrností. V Praze velký špatný taky dál v ulici Štěrboholská spojka, tady se pro změnu srazily dva nákladňáky, takže taky průjezd se zvýšenou opatrností. A nehodu taky hlásí D1 na 209. kilometru ve směru na Brno, tady je neprůjezdní pravý jízdní pruh, došlo tady k dopravní nehodě. Tak tolik k dopravě, teď už Morning Bush na fajnu.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.

0: den.
1: Jinak dobrý. Čau, Wendy.
2: Krásný dobrý ráno.
1: Wendy, my jsme, po jak dlouhý době, jak dlouho to je?
2: Od minulýho čtvrtka.
1: Jseš to ještě vůbec ty?
2: Ne, už jsem úplně jiný člověk.
1: Že jo, to je super změnila. Dámy a pánové, v tomhletom složení startuje Morning Boost dneska při úterý 6 hodin aktuální čas a playlist totálně připravený.
2: Před námi Loy Red Eyes, nebo teď už David Guetta, Would I Lie To You?
1: Tak hezký ráno.

0: Krásné dobré úterní ráno, tohle je Morning Bush na Fajnu. Taky Loj, její Red Eyes. Dámy a pánové, dneska bychom se měli všichni chovat jako Zara Larsson.
1: Zara Larsson totiž nevystoupí v Abu Dhabi. Kdo nechápe, tak v Abu Dhabi bude Formule 1, bude to v prosinci a bude tam spoustu koncertů, bude tam hrozně moc známých jmen a Zara byla mezi nimi. No a oznámila, že tam nakonec nevystoupí a jeden z důvodů je teda samozřejmě politický, ale pak několik osobních. Neřekla přesně, jaký osobní teda to jsou, ale nějaký to budou.
0: Tak když říkáme, že bychom měli být dneska jako Zara Larsson, tak každý bychom podle mě mohli něco zrušit jako Zara Larsson. Co by si třeba zrušila ty?
1: Dnešní poradu.
0: A chceš něco říct?
1: No.
0: Já už to zrušil.
1: No. Ty nejdeš.
0: Ne. Tak buďte jako Zara Larsson. Krásné dobré ráno. Tady je její Bloom.

0: Shaboos je taky Leon Bridges, jejich Burn It Down, tady u nás v playlistu na Fajnu, 18 minut po 6 hodině, playlist na Fajnu, 18 minut po 6 hodině, jede dál, za chvilku s tímhletím.
1: Před námi třeba takovej Calvin Harris, Disciplies, How Deep Is Your Love.
0: Nebude to jediný song, který si tady dáme, zahraje taky třeba tohle. Foul, Wet AD, Pnauich, Changes. Tyhle songy za malou chvilku. Pak koukneme na nějaký ty fakta. Hodně random fakta. Morning Boost.
2: Fajn. Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
5: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě

0: vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
8: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha Prosek. www.porsche-prosek.cz. Turn it up. Music. Fine. I want you to.

0: Deep Now, jejich Change se nám dohrálo tady na Fajnu, no a pojďme se podívat na tři random fakta.
1: Tři random fakta. V Rumunsku v zápasech MMA se proti sobě střetl kurýr Voltu a kurýr Voltu. A pak si nestěžujte na podporu, že vám dovezli studený osklý hranolky. Studie odhalila, že někteří muži jsou prostě jen moc hloupí na to mít dobrý vztah. Tak možná ten vztah není dobrý, ale aspoň je nějaký. A hlavně dobrý je podle našich rodičů za tři, takže není o co stát. A ten nejvíc random fakt na závěr, fakt jako nejvíc random z nejvíc randomů, jo. Kelly a Victor Sheen přidali další termíny koncertu k jejich Arena Tour, ale říkám random fakt, takže to můžete rovnou pustit z hlavy, ale vák není o co stát.

0: role model Sailor When the Wine Runs Out. Tady u nás na Fajnu za 3 minuty 3 čtvrtě na 7. Dámy a pánové, tohle je Morning Bush na Fajnu. A je to opět tady, Wendy, co? Těšila jsi se?
1: Těšila jsem se, dlouho to tady nebylo. Takže lidi, 724634634, už startujte svoje telefony, protože za malý okamžik budete rozhodovat, který song půjde do éteru. To znamená, já vyberu song, Fiki vybere song a pak tady společně uděláme velký fight a vy rozhodnete, kdo to vyhrál.
0: Musíme se o něco vsadit. Mně napadlo, že jak je to po té dlouhé době, no, tak bychom mohli se vsadit fakt jako o všechno, co jsme se třeba kdy vsázeli. Snídaně, káva, benzín, všechno tady to. Tady ta trojkombinace. Pojď.
1: Dáme no tak jo.
0: Jo? Tak jo. Tak jo. Tak sázka je daná. Okay. Dámy a pánové, a vy za chvilku vytáčíte tohle číslo 724634634, abyste rozhodli, čí song nakonec dneska zvítězí. Morning Boost. Fajn.
2: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
3: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
4: Proč se culíš?
5: Protože budeme krásný.
4: To už přece jsme.
5: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
10: Firma na zážitky
7: CZ.
11: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
12: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
13: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Kdy naposledy si věřil zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Let's go!
1: Shakira, Burna Boy, jejich Daj Daj, ten je na fajnu 6 minut před 7 hodinou. Krásné dobré ráno.
2: Je to tady, já jsem vybrala jeden song, Fik vybral druhý song, no a na vás je rozhodnout, který z nich půjde do éteru. Takže volejte 724-634-634, který z nich je prostě za vás lepší.
1: Důležitý říct, že jsme se vsadili jsme se o takzvanou trojkombinaci kafe, snídaně, benzín, neboli pohonné hmoty. Ten, kdo vyhraje, tak prostě tohle to všechno vyhraje od toho druhého, ten druhý mu to musí celý zaplatit. Takže pojďte volat a rozhodnout, čí song nakonec dneska zvítězí. Dobré ráno, kdo se nám dovolal?
3: Krásné ráno, Jakub.
1: Čau, Kubo.
2: Ahoj, Jakube, máš dobré ráno?
3: To pracovní, ale
2: super. Okay.
1: Tak snad budeš mít ráno o něco lepší se songem, který vybereš. Jseš připravený vybírat?
3: Jasně.
1: Tak jo, první možnost zní takto.
2: Tohle to je Demi Lovato, její Neon Lights. Věc, která vyšla 12 let zpátky a já jsem se na ní dneska úplně z ničeho nespomněla.
1: Co na to, Kuba?
3: Radši bych asi měl, že ještě slyšel.
1: Ještě dvojku, jo? Tak počkej, drop. Nepřesvědčilo tě to? Dobře, tak druhá možnost zní takto. A$AP Rocky. Někdo, kdo tady o víkendu měl koncert v O2 aréně, na featu Skepta, jejich song Praise the Lord, bacha v takovým menším remixu. Kubo, co to bude?
3: O O2 aréně jsem nebyl, tak dáme tu dvojku.
1: Dobře, dobře. Co znamená, že jsem vyhrál?
2: No tak ještě, že jsou zastropovaný ty ceny.
1: To je ano.
2: Ok, Kubo, věnujeme to někomu.
3: Ale všichni, co jsou v práci, co poslouchají a vám nešude.
2: OK, my to zase posíláme tobě, měj se krásně a ahoj!
1: Čau!
3: Taky ahoj, čau!
1: A já to ještě posílám všem, co nebyli v O2 aréně. Tak ještě ráno.

0: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz. Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn.
0: Na internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: Ománský pilot, který se v minulém týdnu pokusil převzít kontrolu nad letadlem letícím z Dubaje, podle vyšetřovatelů plánoval narazit letadlem do letiště v Tel Avivu. Posádka a cestující čítající 182 lidí ho ale zastavili a stroj nouzově přistál v Saúdské Arábii. Vyšetřovatelé teď zjišťují, jestli jednal sám.

0: Nobelovský týden pokračuje každý všední den až do pátku, kdy se vyhlásí cena za mír a v pondělí ho uzavře ekonomie. V každé kategorii čeká laureáty taky finanční odměna 12 milionů švédských korun. Společnost Anthropic začala zkoumat, jestli by umělá inteligence někdy mohla mít vlastní vědomí. Sešla se kvůli tomu s filozofy a náboženskými mysliteli, se kterými řešila třeba, jestli může AI něco skutečně prožívat nebo si uvědomovat sama sebe. Zatím se ale odborníci shodují hlavně na tom, že na podobnou otázku nemáme jasnou odpověď.
1: Fine. Nehodu dvou osobáků hlásí Česká Lípa, a to v ulici Okružní. Na místě probíhá vyšetřování nehody, nicméně zdržet by vás to nijak nemělo. Nehoda dvou osobáků také v Praze, a to v ulici Zenklova. Hlášená je i překážka na vozovce, průjezd by však měl být bezproblémový. A nehodu dalších dvou osobáků na silnici 13 u Chomutova je tady hlášená i překážka na vozovce, tak projíždějte opatrně.
2: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz
3: Morning Boost.
4: Morning Boost.
5: A Mandy.
1: Krásný dobrý ráno.
6: Hello, dobré ráno.
7: Je tady Morning Boost se 7 hodinou, který pokračuje, samozřejmě pokračuje taky náš playlist.
1: Před námi Zara Larsson, její Lush Life, nebo teď už Nico Santos, Home Part 2.
7: No a kromě toho si za 10 minut řeknem, co 6 z 10 dospělých nevydrží 10 minut. Takže na to rozhodně 10 minut počkejte. Hezký ráno.
3: Morning Boost. Fajn.

0: Zara Larsson, Lush Life, tady u nás na Fajnu, krásné dobré ráno, 10 minut po 7 hodině s Fajnem.
1: Máme tady světobornou věc. Údajně 6 z 10 dospělých nevydrží 10 minut konverzaci bez toho, aniž by jednou zalhali.
0: Ne.
1: Jo.
0: Fakt jo. 6 z 10 lidí.
1: Já to nechápu, hele. Prostě za mě je to docela fake, ale dneska jsem ti jinak chtěla říct, že jsi fakt super kamarád.
0: Jo, to by to taky dneska sluší.
1: Fakt? Jsi všimnul, jo, nový vlas.
0: Vlastně.
1: Víš, kam můžeš jít.
0: Ne, hele, já vím možná proč, jakože čím to je.
1: Čím to je?
0: To je tím, že většina konverzací začíná, jak se máš.
1: Ne, no, tak to potom chápu.
0: Už jenom to, že se na to zeptáš, tak to nemyslíš vážně, že jo? A to, že odpovíš dobře, tak to není taky pravda. Nevím, no. Je něco, co nevydržíš ty, Wendy, konkrétně 10 minut nedělat?
1: Určitě být na jednom místě. Co to nevydržíš ty?
0: Já nespívat Zaru Larsson. Shine on me, it's me in the dark. A nema days.
1: Škoda, že ti hrajem pravý nejbed, no.
0: Trošku jiná písnička, ale to nevadí. Dámy a pánové, 724-634-634, co nevydržíte vy 10 minut nedělat? Pojďte nám vědět, dát vědět, do té doby třeba Sombreho, My Body Isn't Ready. Tak hezký ráno.
2: It's somber. You're hearing my song, My Body Isn't Ready right now.

0: Alex Warren, jeho Passenger, tady u nás v playlistu na Fajnu 17 minut po 7 hodině. Před malou chvilkou jsme si řekli, že podle studie 6 z 10 dospělých nevydrží 10 minut říkat pravdu. Nás zajímalo, jestli to máte stejně, anebo konkrétně něco jiného, co nevydržíte dělat 10 minut. Tady jsou vaše zprávy.
1: Je tady třeba zpráva. Ahoj, já asi nic, ale mám pocit, že náš šéf nedokáže 10 minut prostě být někde schovaný a nežádat žádnou práci.
0: To mluví o našem, nebo?
1: No, je to asi všude stejný.
0: Já tady mám zprávu. Ahoj, já nedokážu 10 minut neotevřít TikTok. To je téma z minulého týdne. Dneska konkrétně nedokážu nemyslet na to, že mě v 6 hodin čeká válka o lístky na ticket portálu.
1: Jo,
0: zase u toho.
1: Tak to bude zase úplná válka, no.
0: Total. Další zpráva, nemyslet na Sofiána a neposlouchat ho. Tak to mám dobrou zprávu, Sofiána, nebo možná špatnou zprávu pro tebe, Sofián tady nebude. Ale za to tady bude Tiffany Harris. Její Vertigo. No lepší ráno. A vony jdu. Tak tohle za chvilku. Hezký ráno.
2: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firmanazážitky.cz.
9: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
10: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha Prosek. www.porsche-prosek.cz.
11: Jsem horská gorila z Ugandy.
12: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek ne.

0: obyčejné kávy. Pomůže vám i horským gorilám.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Turn it up, turn it up.

0: take my pride.
1: Felix je taky Jihard, jejich Pride tady u nás na Fajnu. Půl osmi aktuální čas a bejt vámi, dávám teď dobrý pozor.
2: Přednáška počká. Gaudamus Alkoturne. Největší studentská party je zpátky a my na Fajnu tě tam dostaneme. Fajn.
3: Je to tady, jako každý rok, bude Gaudamus Alkotur. To znamená, že vysoké školy soutěží proti sobě. Jednoduše, máte žetonek, koupíte si drink, za svoji školu hodíte žetonek a na obrazovce live vidíte, která škola prostě paří nejvíc.
1: A to je prostě potřeba vědět, že jo? To je prostě nutnost vědět. Dámy a pánové, tohle to vypukne 13. října v pražských Holešovicích. Bude to absolutně šílený a šílenější ještě to, že pro vás máme lístky.
3: A kde je seženete? Na našem Instagramu, kde jsme jako Fajn Radio. Normálně jednoduše splníte podmínky. No a v neděli losujeme.
1: Tak držíme palce a vidíme se na Gaudamu Alkotur.
2: Gaudamus Alkotur. 13. října v pražských Holešovicích.

0: víte, jak se pozná dobrý den? Že z rádia hraje Eminem a taky Rihanna. Jejich Monster tady u nás na Fajnu, 41 minut po 7 hodině. Krásné dobré ráno.
1: Každý z nás to má. Jednoduše každý z nás má oblíbený těstoviny. Já jsem si to vlastně neuvědomila, až do té doby, než jsem si včera začala číst Reddit. Mm-hmm. A na Redditu právě tohleto téma bylo a nikdy mě nenapadlo, že fakt mám oblíbený těstoviny, který si koupím vždycky a myslím tím druh.
0: Mě nikdy nenapadlo, že se budeme bavit o těstovinách v rádiu, ale jako pokračuj.
1: Tak mě vlastně jako zajímá, lidi, jaký těstoviny, na který nedáte dopustit? 724634634, jestli to jsou penne, jestli to jsou špagety, nebo vlastně co to je?
0: To je velký téma teďko, jako pozor, to jsme tady rozdělili fakt velkou věc. Za tebe je to co?
1: Za mě jsou to kolínka.
0: Kolínka? Kolínka. A Gwendy a kolínka, pozor.
1: Ale je to nejlepší, ono to chutná úplně jinak než ty ostatní těstoviny prostě.
0: To jo. Já jako mám nejoblíbenější takový ty, že jsou to těstoviny, už jsou takový pokroucený, jsou to takový ty vaječný jako domácí, jestli víš, co myslím.
1: Takový ty vrtulky?
0: Ne, vrtulky to nejsou.
1: Ne, taky.
0: Jsou to jako špagety, které už jsou, ale jako nejsou jako rovný.
1: Jo.
0: Už jsou jako pokroucený,
1: rozumím.
0: Vaječný jsou jako domácí a asi bio, nevím.
1: Okay.
0: Jediná bio věc, kterou asi jim.
1: 724634634, lidi, pojďte rád vědět.
0: Jaký těstoviny jsou to za vás? Nutnost dneska zjistit. Tak ještě ráno. Morning Boost.
2: Fajn. Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
6: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
7: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
6: Informační služby?
7: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
6: Kavárna?
7: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
6: Salonek?
7: Správně, uhodl si.
6: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
11: Tak abyste ho nepromeškali.
10: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
11: Garanci kvality i výhodného financování.
10: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
12: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
13: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
14: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
15: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pořiď si je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
18: I'm Lily Green. It's Sabrina Carpenter.
19: Music.
20: Fine.

0: Taylor Swift, i The Fate of Ophelia u nás na Fajnu. 4 minuty před 8 hodinou, dobré ráno všem. Před mou chvilkou jsme se ptali, jaké těstoviny vám chutnají, jaké těstoviny máte rádi. Tady jsou zprávy, které píšete.
1: Někdo jinak napsal, že si myslel špecle.
0: Špecle?
1: Mm-hmm.
0: Špecle jsem nemyslel, teda okay. Já to slyším poprvé upřímně.
1: Tak se pak podíváme na Google, jak to vypadá. A já jsem tým Kolínka, Janča. Jo, je to tam. Pak je tady zpráva vždycky vrtulky.
0: Vždycky vrtulky.
1: A ahoj Fajn Radio, za mě určitě nejlepší, já teda nejsem Ital, jo, abych to přišla dobře, ale je tady farfale, okay. Neboli motýlci.
0: Ok, já tady mám třeba fusilli s pestem.
1: Ok.
0: Pak klasika špagety bolognese. Jak na to koukám, tak já ani nevím, že tolik jako těstovin existuje, tolik druhů.
1: Pak je tady ještě penne.
0: Lasagne. To jsou taky jsou asi.
1: Tak to máš takový ty dlouhý těstoviny, abys to použil na to.
0: No jo, vlastně.
1: No jo.
0: Vidíš, jakože tolik těstovin, tolik druhů, to je fakt zajímavý. Jako to bych neřekl, že tolik, jakože těstoviny můžou skrývat až tolik podob.
1: Hmm.
0: Jako lidi. Těstoviny jsou jako lidi, a lidi jsou jako těstoviny. Skrývají mnoho podob. No tak aspoň víme, co si dneska dát k obědu.
1: Těstoviny?
0: Ne.
1: Ne?
0: Výpečky!

0: bitch. Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost.
1: Fajn. Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
1: rozšíříme
4: výběr. Dvojnásobíme investice.
3: Přijmete to riziko?
1: Ale je to na vás.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
7: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
8: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
7: A co je Chytrárt?
8: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
7: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
10: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
11: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
10: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
12: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
13: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
14: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
13: Check-in?
14: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
13: Recepční.
14: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel je pro nás alfa omega.
13: Bezpečnostní kontrola.
14: Přesně.
13: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci-na-letišti.cz.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot news.
2: Čtvrteční super.

0: nebo senátních voleb. Opoziční strany proto chtějí, aby se pravidla přehodnotily. Televize ale tvrdí, že platí pro všechny stejně. Odborníci na závislosti radí omezit dostupnost alkoholu, a to hlavně jeho noční prodej. Podle nich by to mohlo pomoct snížit počet násilných činů. Loni se v Česku stalo přes 9 000 trestných činů pod jeho vlivem a regulaci podporuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Microsoft už zítra ukáže, jak si představuje další éru Windowsu. Hlavním tématem má být umělá inteligence přímo v počítačích a spolupráce s NVIDIA na nové platformě RTX Spark. Firma zároveň naznačuje modernizaci samotného prostředí Windows 11. Co přesně chystá, Microsoft odhalí zítra v 19 hodin našeho času. Fajn.
1: Pozor si dejte v Litoměřicích v ulici Svojšíková, tady se bohužel srazil osobní automobil s chodcem, na místo jede policie České republiky. Bacha taky v Praze v ulici Litochlebské náměstí, tady se pro změnu srazili dva osobáky, překáží na vozovce a průjezd je zde se zvýšenou opatrností. A dál velký špatný v Praze v ulici Rochlická, opět dva osobáky v sobě překáží na vozovce a průjezd opět se zvýšenou opatrností. Tolik k dopravě, teď už Morning Bus na Fajnu.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.

0: Klaus.
1: Jak je to dál, víš to?
2: Něco...
1: Když se znáš, tak jako kosmonaut. Dobré ráno, dámy a pánové. Je tady 8. hodina, pokračuje Morning Bush na Fajnu. A bohužel vám za malý moment budeme muset přinést tu nejsmutnější zprávu týdne. Jak týdne? Možná měsíce, možná roku, možná tohodle desetiletí. Rozhodně bych si na to počkal, abyste věděli, o co jde. Do té doby samozřejmě nějaký ty songy u nás v playlistu.
2: Před námi Fastboy, Beautiful Life, nebo Major Lazer, DJ Snake, Lean On.
1: Hezký ráno, jdem na to.

0: Fastboy, jeho song Beautiful Life. Krásné dobré ráno s Fajnem, 12 minut po 8 hodině. Takhle. Potom, co se Eva Farná rozvedla, jsme mysleli, že už nic horšího přijít nemůže. Ale může.
1: Kocour v botách, který ho známe ze Šreka. Údajně, možná, pravděpodobně se neobjeví ve Šrekovi 5, protože Antonio Banderas nedostal pozvánku na dabing. A buď ho vyměnili, anebo fakt není.
2: Ne! Já mám pocit, že jako Šrek 5 nás, pokud tam fakt už nebude kocour v botách a víme, jak to vypadá, ta animace, tak já vůbec nevím, jako na co půjdu, jestli na to vůbec chci do kina.
0: No mě zaráží jako to, že vlastně díky traileru, který vyšel minulý rok, lidi uhodli, o co v tom filmu půjde, takže oni museli stopnout, celý to přetočit, udělat nový konec. Mm-hmm. A teď se dozvíme tohle.
2: A ještě k tomu, ta animace je fakt příšerná.
0: To byl nejlepší film dekády.
2: Já jsem to milovala, ale.
0: Já taky. I moje rodiče to milovali, to byl jediný film, na který jsme se mohli dívat společně, protože tam byly narážky jak na dospělí, tak na děti. No prostě, jsme z toho smutný. Tak uvidíme, co nakonec dostaneme. My si můžeme minimálně teď zpříjemnit chuť tady u nás na Fajnu tímhletím songem ze Šreka. I'm a Believer, Smash Mouth, tady u nás na Fajnu.

0: Taky tady Swims. Máme 22 minut po 8 hodině, posloucháte Fajn.
1: Dámy a pánové, před malou chvilkou jsme tady s Wendy vyjádřili náš nesouhlas, že by se ve Shrekovi 5 neměl objevit kocour v botách. A líbí se nám, že vy taky vyjadřujete svůj nesouhlas. Přišla nám třeba zpráva od Veru, která píše: tvůrcům můžeme vzkázat jediné. Vyliš mi polevu. Bez kocoura na to nejdu. A to se nedivíme.
0: Ale to dává smysl.
1: Jestli nebude kocour, tak svět už nikdy nebude, jaký byl. S tím naprosto souhlasíme. Tak od toho je tady Fajn, aby aspoň v těch těžkých chvílích nás dokázal podržet. A podrží. Za malé okamžik Kaigo, taky Conrad. A je velmi nostalgický song s názvem Firestone. Úplně na pláži jsem. Úplně na
0: baru. S ohnivými kameny.
1: To tam. Morning
2: Boost. Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne, a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha Prosek. www.porsche-prosek.cz.
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník,
5: malíř,
4: topenář,
5: podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
8: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
9: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
10: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
11: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
12: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Auto Jarov.
13: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: My name is Somber.
15: What up, it's Kehlani.
16: Hey, it's Taylor Swift.
17: Back to the hits.
18: Right, babe.
19: Fine.

0: Rain Radio, taky DJ Craig Gurman, jejich Talk About, tady u nás na Fajnu, 8:30 aktuální čas. A tady je dnešní bizárne, a když říkáme bizárne, tak tím myslíme opravdu bizárne.
1: Bizárne. Bizárne.
0: Jistá žena sdělila, že porodila černé dítě Bělochovi potom, co během porodu pila moc kafe. Takže už i porody svádíme na kávu.
2: Za mě validní argument.
0: Ano.
2: Nejdřív, já tomu věřím.
0: Jo. Nejdřív jako nevinně říkáme, že jsme unavený, protože jsme ráno nestihli kávu. Mm-hmm. Teď se kvůli kávě rodí černý děti bílým rodičům. Přijatelný.
2: Ale táta vypadá spokojeně.
0: Určitě, kdo by nebyl.
2: Jenom abyste věděli, ta fotka je fakt jako dva lidi na tom operačním sále, mají to miminko, oba dva jsou běloši a mají prostě černý miminko. Tatínek se usmívá, hele. Tak...
0: Šťastná rodina. Jo? Tak jestli vaše přítelkyně chodí často do Starbucksu, počítejte s podobným scénářem. Jde o to, jestli tam chodí sama nebo ještě s někým. Já si říkám, jestli nemám svý holce říct, aby nepila tolik tu maču. Jo, jako Grinche doma fakt nechci. Hlavně ne na Vánoce. Už tak se u rodinný večeře každoročně hádáme.

0: Hantricks, K-pop, Demon Hunters. Jejich song Golden. Tady na Fajnu. Za 2:45. A co si pro nás připravil náš playlist na Fajnu? Tohle.
1: Začíná to být můj oblíbený interpret, upřímně. Cameron Whitcomb a jeho Kingdom of Fear.
0: To je docela vážný tvrzení.
1: Je to vážný tvrzení.
0: Co Alex? Co na to Alex?
1: Alex je furt number one, ale Cameron ho asi dohání decentně.
0: OK. Mojí sabrnu zase dohání Adela. In LA. Za malý okamžik tady na Fajnu. A kromě toho, pro vás máme překvápko. Hudební překvápko. Prozradím jen, že to je song, co hraje Stein 27 vždy na konci svého koncertu. Sice to od našeho hudebního manažera máme zakázané, ale my to pro vás do playlistu uvolníme. Morning Boost.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozu na auto-police.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
6: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
11: Tak nečekejte. Jezděte.
12: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
13: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
14: Více na kopecký.cz.
15: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnou.
16: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
17: Promění.
16: A v novou sukínku?
17: Promění.
16: A v paraplíčko?
17: Promění.
16: I na obal pro pastelky?
17: I v obal.
16: A v baťůžek?
17: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
18: Z vytříděných pet lahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
16: Tak já jdu tu pet lahve vytřídit. Tatí? A...
17: Běž už.
18: Více na cestaodpadu.cz.

0: Cameron with Compeho Kingdom of Fear tady u nás v playlistu na Fajnu 6 minut před 9 hodinou, znamená to pouze jedno jediné, a to, že Morning Boost dosáhl svého konce. Opět z Wendy jsme tu po nějaké době společně vysílali a proto se mohu opět zeptat, co tě, milá kolegyně, bavilo nejvíce.
1: Já si myslím, že největší pobavení celého dne je maminka, která je bílá, má bílého partnera, narodilo se jí černé dítě a obhajuje to tím, že pila hodně kafe.
0: To je skvělý, že to připomínáš, protože to mi připomnělo, že své přítelkyni musím připomenout, aby nepila tolik maču. Tak, takhle bychom to asi mohli završit. Dámy a pánové, krásný zbytek dne. Teď už od 9 hodin Andrá Kocek Kaučka i Music Boost a my se slyšíme zase zítra od 6 do 9. Tak čegis.
1: Ahoj.
2: Muchas gracias, afición. Ještě para vosotros.
3: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost. Morning Boost.

0: Nejvíc hudby pro vaše ráno.
1: Morning Boost. Fajn. No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
2: www.projektantbudoucnosti.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je Chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
7: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pořiď si je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
9: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
10: Jsme online.
11: Jsme na DAB+.
10: Jsme v aplikaci Radia.cz.
12: Hezký dopoledne, je 9 hodin a jdeme se podívat na to, co se děje. Donald Trump schválil vojenskou popravu bývalého armádního psychiatra Nidala Hassana. Ten byl v roce 2013 odsouzený k trestu smrti za útok na americký základně v Texasu, při kterém zemřelo 13 lidí a dalších 32 bylo zraněno. Pokud se poprava uskuteční, půjde v USA o první vojenskou popravu od roku 1961. Tenisové semifinále mezi Novakem Djokovičem a Danilem Medveděvem v Pekingu skončilo hodně bizarně. Djokovič vedl 7-5 a 5-3, když Medveděv po odrazu míče odpálil balon do hlediště a trefil jednoho z diváků do oka. Rozhodčí ho za to diskvalifikoval a Djokovič tak postoupil do finále. Medveděv se pak divákovi omluvil a incident označil za nešťastnou náhodu. Řidič ve Dvoře Králové natankoval a když šel platit, nechal auto nastartovaný s klíčkama uvnitř. Toho využil 19-letý mladík, který do auta nasednul a odjel. Kromě auta ukradl i pracovní nářadí za víc než 20 tisíc. Policisti ho ale už druhý den dopadli a auto našli v Třebechovicích. Teď mladíkovi hrozí až 2 roky vězení.
13: Fajn. Hezké ráno, mrkneme se na silnice, bouralo se v Brně a to v ulici Provazníkova, tak tady opatrně, tady neprojezdne jeden jízdní pruh. Hlášená nehoda je taky v Dobřanech a to ulice 1. máje. Tady prosím vás je převrácený náklaďák na kruhovém objezdu, takže pokud možno, jeďte jinudy. No a Praha hlásí nehodu v ulici Ponhrepova, tady motorkář s osobákem, tak opatrně a pomalu.
14: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
15: Music Boost.
16: Music Boost.
17: Music Boost.
18: Andrea Kautzka.
19: 5, 4, 3, 2, 1.
13: Ještě 2 dny máme slíbený hezký počasí, takže dneska prosím vás chci vidět ty pozitivní přístupy ke všemu, jo? A nebo ne, hele, jako naštvat se můžete, ale bude u toho prostě svítit sluníčko. No a to je dobrá zpráva. Startuje nám úterní Music Boost s Andreou, startou 4 společné hodinky a samozřejmě 5 songů na rozjezd. To znamená, já mlčím, vy posloucháte, jdem na to.
15: Music Boost.
13: Jako první je Lola Young, její Messi. Tak se pohodlně usaďte a laďte fajn.

Doufám, že tohle vám zvedlo náladu. Mark Ronson, Bruno Mars, Uptown Funk. Jo, uzavíráme Gimme Five na fajnu. 5 songů na dopolední rozjezd a já doufám, že vám to stačilo, že jste prostě rozjetý, že jste úplně nabitý. A jestli ne, nevadí, za chvilku máme taky nějaký písničky. Na dobrý náladě nás můžou udržet třeba Temper City, jejich Self-Aware. To je taková ta novější záležitost a pak tady pro vás v playlistu mám i jednu starší písničku, kterou ale když všichni slyšíte, tak prostě začnete zpívat, začnete prostě tančit, začnete se hýbat, protože nostalgicky to ve vás evokuje přesně ty roky, kdy když to frčelo, tak to prostě, co jste jako zažívali, co jste dělali a je to přesně tohle. Já byla na základní škole, myslela jsem si, že mi patří svět. Možná mi i patřil. Řešila jsem jenom, jaký bude mít nalakovaný nechty a jestli Krištof, který se mi líbí, se mu líbím taky. A co jste dělali vy, když prostě frčela Lady Gaga její poker face? No co jste dělali vy? Klidně mi to dejte vědět. 724634634. Každopádně za chvilku si to všichni nostalgicky dáme spolu. Are you ready for this?

0: Republic.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
3: What's up, guys? This is Bruno Mars.
4: Hey, I'm Gracie Abrams.
5: It's Olivia Rodrigo.
6: Please make some noise.
7: My name is Somber.
8: Welcome to the show.
9: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
9: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
10: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
11: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
10: No nekecej.
11: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
12: Vytvořeno s použitím AI.
13: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
14: Nákupy v online shop.cz.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
14: www.onlineshop.cz.
16: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
17: Svět není jen samé slunce a duha.

0: je to hodne zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat sú pneumatiky, na ktorých si nerozbijete hubu ani za dešte. Nejlevnejší pneu.cz.
1: Usnula?
2: Asi jo.
1: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
2: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
1: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
3: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
4: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
5: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.

Rok 2008, Lady Gaga. Poker Face 2008, chápete to, jo? Přenesli jste se na základku společně teď s Fajnem, doufám, že jo. A teď u té základky ještě chvilku zůstaneme. Co, máte rádi třeba, nevím, Lego? Máte rádi třeba animáky? Já si čím dál tím více kolem sebe začínám všímat, že dospěláci si pořizují věci, které mají nějaký jako dětský logo, jo? Třeba z pohádky, z Lega, z animáku, prostě jako dokonce i oblečení. Opravdu dneska se podíváte a normálně vidíte dospělou ženu, která má na sebe triko z Hello Kitty. Nebo třeba nějakého muže, který má na sobě tričko, kde je nějaká prostě jeho počítačová hra třeba z dětství, kterou jsme hráli. Taky si to dávají na mobilní kryty, klíčenky, všechny možný jako tyhle blbůstky a je toho opravdu jako hodně. Říká se tomu, prosím vás, kidulting. Dospělí si vědomě kupují hračky, stavebnice a oblečení s motivy z dětství. Já jsem si říkala, že to dává asi smysl, že v tom je asi nějaká dávka nostalgie, že vlastně jakoby si koupíte prostě popelku a úplně jako vás to přenese do těch dětských let, kdy to vlastně bylo jakoby fajn a ten život byl ještě bez těch daní a bez toho placení jakoby nenáročný. Ale ono to prej není o nostalgii. Psychologové tvrdí, že za tímhle trendem jde o reakci na přetlak a nejistotu, kterou vlastně tahle doba nabízí. To znamená, je to přetlakem. Jo, vlastní bydlení je nedostupný, kariéra je nejistá, takže to znamená, že my si pak hledáme takovou tu malou radost, která je jistá, a to je to Lego. To je okamžitě dostupný, okamžitě v různých barvách a tématech a podobně. To znamená, tohle není o nostalgii, je to o přetlaku. Takže se podívejte, co máte teď na sobě, jaký máte mobilní kryt a zhruba si tak jako můžete zjistit, jak moc špatně jste na tom s přetlakem, podle toho, kolik těchto sarapatiček máte.

0: Music Boostu na fajnu dohrává Damiano David, Neil Rogers, jejich Talk to me. Kupujeme si věci, které nám připomínají dětství a vy to potvrzujete. Naše Wendy ve studiu mi teď řekla, že sbírá pokémonské kartičky. To je vlastně pravda, že to neslyším prvně, že opravdu dost dospělých sbírá kartičky a nejenom pokémonské. Dokonce jsem viděla Pána prstenu, nějakého Harryho Pottera, a jako jede to ve velký, možná si nějaký kartičky taky koupím. Nevím, co s nima teda mám dělat, to se musím asi naučit, ale vy mi pomůžete. Taky si kupujete Lego, těch SMSek je tady nespočet a hele, Lego podle mě ani není dětská záležitost, Lego je prostě pro všechny. Ale prostě pokračujme v tom. Kupujme si tyhle věci, protože je to úplně jedno, jestli je v tom nostalgie, nebo jestli je v tom uklidnění, ať je to cokoliv, prostě nám to pomáhá. Takže víc takových věcí. Jo? Chemical Brothers, jejich Go, to je song, který si za chvilku dáme na fajnu. A samozřejmě toho tady bude mnohem víc, tak zůstaňte s náma.
1: Music Boost.
2: Music Boost.
1: Fajn.
3: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
4: Proč se culíš?
5: Protože budeme krásný.
4: To už přece jsme.
5: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
4: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
5: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
6: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
5: Nebe, Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: věci se do rádia nevejdou.
1: Naštěstí existuje internet.
0: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Fajn.
2: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Prilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Prilla.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
4: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
5: Mami, já mám řidičák!
6: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
7: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
8: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Baby, poslouchej nás on air, online na Fajn Rádiu.

0: který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fine.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Hezký dopoledne, máme 10 hodin, tak se pojďme podívat, co se děje ve světě. V žebříčku 500 nejbohatších lidí světa jsou letos 4 Češi. Nejvýše Renáta Kellnerová s rodinou, která má podle agentury Bloomberg majetek kolem 17,8 miliardy dolarů. Následují Michal Strnad, Daniel Křetínský a Karel Komárek. Celosvětově vede žebříček Elon Musk s majetkem přes 970 miliard dolarů. V Česku probíhá kvalifikace do mezinárodního turnaje v EA Sports FC 27. Hráči se můžou zúčastnit online z domova nebo v rámci turnajů na univerzitách. Z obou kvalifikačních cest pak postoupí 4 nejlepší do listopadového finále v Brně. Vítěz české kvalifikace se následně utká s hráči z dalších zemí na světovém finále v Miami. V Anglii se na silnici odehrál dost neobvyklý zápas. Chlap se tam snažil chytit uprchlýho emu. Na chvíli se mu dokonce povedlo ptáka dostat pod kontrolu, jenže emu ho pak hlavou srazil na zem a utekl zpátky k výběhu. Celou scénu natočil projíždějící motorista a v pozadí je navíc sledovala alpaka. Video teď trenduje na sociálních sítích.
3: Fajn. Velké Němčice hlásí nehodu v ulici Brněnská, nehodu nákladního vozidla, je tady neprojezná zpevněná krajnice. Zdržíte se v Praze kvůli nehodě dvou osobáků, a to v ulici pod stanicí. No a opatrně taky Karlovy Vary, ulice Teplárenská, hlásí kyvadlový provoz jedním i jízdním pruhem.
4: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.co-pilot.cz
1: Music Boost.

Desátou hodinou nám pokračuje dopoledne, a to konkrétně to úterní. Tak jo, pojďme s dobrou náladou se do toho zase vrhnout. Řekneme si třeba, co dělat, když vám někdo lže a vy o tom víte. Máme tady zase doporučení od psychologů, tak si z toho třeba něco vezmeme, anebo naopak, jak jsme spíš zvyklí, to celý vezmeme a vyvrátíme to. S desátou pokračujeme, před náma samozřejmě playlist Alex Warren, taky Shakira, Burna Boy, anebo právě teď Katy Perry. Music Boost.

Na fajnu dohrává Alex Warren, jeho Forever Dream. No a co dělat, když vám někdo lže? Tak asi známe všichni, že nám někdo lže. Nebo možná my někomu umíme lhát. Asi prostě klasika, jo? Asi nebudeme tady teď jako ze sebe dělat svatý, nebudeme dělat andílky, občas jsme někomu zalhali. Co ale dělat v případě, že s někým vedete dialog a díváte se na ně a víte, že vám lže? Že prostě ten člověk kecá. Takhle, já vždycky říkám, řekněte mu to. Mně to přijde úplně jako nejlepší říct mu, co, teď lžeš, jako. Ale pokud máte důkaz, že vám někdo lže, tak podle odborníků, podle psychologů, prosím vás, byste neměli reagovat okamžitě v emocích, takže vlastně byste neměli dělat to, co vám radím já, ale měli byste zachovat klid, v klidu si to doma dopředu promyslet, co a jak, jak s tou situací naložíte a pak toho člověka ještě konfrontovat. Což si říkám, proč kolem toho mít takovou vomáčku? Prostě když vám někdo přece lže, tak mu to na rovinu řeknu, ne? Řeknu, představte si třeba nějakou klasickou poradu, jo? Týmovou, v práci, asi máte, znáte. Tam nějaký šéfisko, že jo, ten něco řekne, vy mu prostě to nevěříte, tak proč byste tam měli jenom v koutě mlčet? Prostě řekněte, tyjo, proč kecáš? Druhý den se sice hledejte práci, ale aspoň budete prostě upřímný. 724-634-634. Co děláte vy v takových případech, když vám prostě někdo kecá a vy na něj prostě jenom musíte se dívat a nevíte co a jak? Co děláte vy?

0: Na fajnu dohrává Sombr. A když jsme teda u toho kecání, u toho hlání, tak vy se mnou souhlasíte a píšete a opravdu asi se jsme se prostě jednou a proždy na něčem shodli, což je opravdu pozitivní zpráva pro nás, pro všechny, že se umíme jako společnost na něčem shodnout. A shodujeme se na tom, že když vám prostě někdo kecá, tak mu to prostě řekněte. Prostě mu to řekněte a konfrontujte ho. Tečka. Není zač. Vizdo MC, Bees, Honey, jejich Party. To je song, který si dáme za chvilku, je to taková chillovka. A druhá chillovka, Malcolm Todd, jeho Earrings. A až tyhle dvě písničky dohrajou, tak se můžete těšit na Lubriku. Tak zůstaňte s Fajnem.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
3: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice housnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
4: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
8: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
9: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
10: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
11: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
12: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
11: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
13: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
14: Fantazimania přichází do Letňan.

0: 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantasymania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
4: Fajn, vždycky hot, vždycky hit.
5: My name's John Ray.

0: Malcolm to od jeho Earrings. Tohle je dnešní Music Boost na Fajnu. Necelé 3 sekundy do 11:30 a to na Fajnu znamená jenom jedno jediné.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
2: Fajn.
0: Takovej sex na swingers party je jako karaoke. Nejdřív tvrdíš, že se budeš jenom dívat, a pak tě najdou u mikrofonu.

0: Zara Larsson i Lush Life. Ale to počasí, jo? už to začíná to stěžování si na těch sociálních sítích. A samozřejmě nejenom na internetu. Ono si toho můžete začít všímat, protože my Češi máme takový dar, že co se týká počasí, tak my nikdy nejsme spokojení. Jo? Představte si, že dneska je prostě 6. října. A podívejte se z okna, nádherný den, dneska 22 stupňů Celsia a i tak uslyšíte ze svého okolí, to je málo, mělo by být tepleji. A já vždycky říkám, jako, že 6. října být tepleji, to už asi jako by nebude. A možná bychom naopak měli být strašně moc vděční a rádi za to, že vlastně v říjnu máme ještě tak krásně. Babí léto se tomu říká, bude tady už jenom dneska a zítra. Od čtvrtka to babí léto má prostě skončit, má si zase dát na rok voraz. A my prostě budeme muset přijmout tu krutější realitu toho podzimu. No a to přijde. Krutá realita podzimu rovná se Češi si začnou stěžovat na počasí. Začněte si toho od toho čtvrtka všímat, že opravdu uslyšíte pořád jako to je fakt zima. Jsem unavená z toho, jak je zataženo. A prší. A když neprší, tak mohlo by pršet, jo. Ty jako houby nerostou, potřebují nějaký déšť. Jo, pak to začne pršet a už by nemuselo pršet, jo. Už mám dost zase já. A takhle to vlastně bude teď náročnější, to období, no. No co, musíme to asi přijmout, no. Nemusí začít třeba nestěžovat. Zvládneme to?
1: Fajn. Neposlouchej tenhle song moc na vás.
2: Když by si mohli myslet, že máš vkus.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
7: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
6: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
7: A můžete využít i výhodné financování.
6: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
8: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze 3 odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
12: Jsem horská gorila z Ugandy.
13: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
12: Jsem horská gorila z Ugandy.
13: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
14: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
15: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
14: Salonky.
15: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
14: Úklid.
15: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
14: Ha, kuchař.
15: Správně.
14: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
16: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. I only want you in. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.
17: Are you ready, ready? This is Bruno Mars.
18: I'm Lily Beatty. It's Sabrina Carpenter.
17: Music.
19: Fajn.

0: co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.

0: je DJ Usual. Jeho Moving the Sun. Tohle je dnešní úterní Music Boost na Fajnu. No a my se vrátíme k tomu počasí. Tím, že si pořád stěžujeme na to, že tady v Česku je to nahoru a dolů, chvilku teplo, chvilku zima, já vám řeknu, co třeba řeší teď v Tokiu, jo? Aby se nám třeba nějakým negativním příběhem trošku ulevilo, jo? Tokio totiž zažilo teď mimořádně dlouhý období dešťů, pršelo tam 37 dní v kuse. Když říkám v kuse, tak myslím opravdu jako v kuse, jako fakt bez přestávky. Dokonce se jedná o nejdelší nepřetržitou sérii deštivých dnů od začátku měření v roce 1886. Chápete to, že od roku 1886 se tohle ještě nikdy nestalo, že by někde 37 dní v kuse jenom pršelo? Jako hrozný. My tady v Česku to asi nedokážeme pochopit, ale zkusme se nad tím jenom jakoby zamyslet. Jak by ten náš život vypadal, kdyby 37 dní pršelo? Co všechno by nám to jakoby omezilo? Co bychom, co máme rádi, nemohli dělat? 37 dní? Jo? Tak co, ulevilo se vám? Jo, já vím. Ono vždycky stačí trošku se podívat, kdo je na tom hůř, aby vám pak bylo líp. Není to správná lidská vlastnost, ale prostě to tak je. No. Takže buďme rádi za to sluníčko a jestli nám občas sprchne, to nějak zvládneme.
1: Tohle je Fajn. Fajn.
2: Den bez dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop. Stop, stop.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
3: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
4: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Dejvice. Více na bowling.cz.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
5: Navádění letadel?
6: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
5: Technik ve věži?
6: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
5: Elektrikář?
6: Jo, přesně tak.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
7: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
10: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
9: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
11: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
12: Gaudeamus Alcotour. Studentskej mejdan roku se vrací už v úterý 13. října do Holešovic. Na stage letos Rytmus, Manene, Rockstar, Steyr a Koči. Legendární drinking battle pražských univerzit slaví 16 let. Kupuj nejlevnější lupeny online, dokud jsou.
1: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
2: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
13: Hezký dopoledne, 2 minuty do 11. hodiny a jdeme se podívat, co se děje. Česko příští rok neuvidíme na Eurovizi. Česká televize oznámila, že se soutěže v roce 2027 nezúčastní. Hlavním důvodem jsou podle ní aktuální úpravy rozpočtu. ČT zároveň nevyloučila, že se v budoucnu vrátí. Letos Česko reprezentoval Daniel Žižka, který ve finále skončil 16. Hackři nabízeli k prodeji citlivý zdravotnický data Čechů, a to za zhruba 30 tisíc korun. Databáze měla obsahovat kontakty pacientů, jejich zdravotní záznamy, ale i platební a pojišťovací údaje. K útoku na český zdravotnický subjekt došlo v srpnu a bezpečnostní experti ho označili za jeden z nejzávažnějších případů letošního léta. Alexandr Ovečkin oznámil, že letošní sezóna bude jeho poslední v NHL. 41-letý kapitán Washingtonu je nejlepším střelcem v historii soutěže a loni překonal rekord Wayna Gretzkyho. V NHL působí už od roku 2005 a s Washingtonem získal i Stanley Cup.
0: Fine. Mrkneme se ještě na silnice. Opatrně v Praze je hlášená nehoda v ulici Skřižanova. Tady se zdržíte tak přibližně do 10 minut. Ulice Husova, Vysoké Mýto, taky hlásí srážku dvou osobáků. Pak tu vidím ještě Prahu, ulice Slavíkova, i tady je hlášené havarované vozidlo. No a ulice Arbesova v Liberci, tady probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut. Tak opatrně a bezpečně.
14: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
15: Music Boost.
16: Music Boost.
17: Music Boost.
15: Andrea Kautzka.
0: 5, 4, 3, 2, 1. Fine. Je s náma přesně 11. hodina, dopoledne je v procesu a my ho potřebujeme ještě doklepnout. A no a jak jinak doklepávat, než se skvělým playlistem, ne? To se klepe jedna báseň. Music Boost otevírá další společnou hoďku, tak laďte fajn.
15: Music Boost.
0: Tohle je už Joe, jeho End of Beginning.

Na fajnu dohrává Šimon Opiho Save My Soul. 10 minut tak po 11. hodině. Teď mě bude zajímat váš algoritmus na sockách. Ten můj se totiž absolutně zbláznil, nebo nevím, jestli se zbláznil mě, nebo nám všem, protože vlastně s příchodem umělé inteligence se začalo na tom Instagramu a TikToku dít to, že se ano začaly generovat prostřednictvím AI videa, jo. Nejdřív to bylo docela jakoby cool, vůbec mi to nevadilo, byly to různý prostě, já nevím, postavičky, třeba se to hodně používá k nějakým jako historickým videím, kde vlastně vy koukáte třeba na Jana Žižku, jak něco říká, je to docela zajímavý. Každopádně teď někdo si řekl, že bude asi cool prostě vzít panenky Barbie a přes AI z nich udělat prostě jakoby nebo dát jim prostě hlas, dát jim příběh a dát jim prostě všechno možný. To znamená, mě skáčou na Instagramu Barbiny, který zpívají, tančí, nebo třeba koukáte, jak pracujou, jak jsou přepracovaný. Prostě díváte se na příběhy Barbínek, což je na jednu stranu hezký, protože jsem si říkala, že když jsme byli vlastně jako malí holčičky, tak jsme si hráli s barvinkama a přesně tohle jsme s nima dělali, že jsme jim dávali ty příběhy skrze tu nějakou tu hru. No a teď jsme dospělí a vlastně děláme to samý. Akorát koukáme na ty socky, co ty barmíny vlastně jakoby dělají v tom dospělém životě. Ale je to bizár, je to divný. Říkám si, proč bychom na to měli jako se dívat. Hlavně mě to nezajímá, takže nevím, proč ten algoritmus to ukazuje zrovna mě. Ale zajímá mě, co divného přes AI tam máte vy. 724-634-634. Něco, co vám tam skáče a vy si říkáte jako, je to trošku divný. Fajn. Music Boost. Tohle

0: Tak já už nevím, co jiného by vás mělo zvednout ze židle než tohle. Joel Corey, Jax Jones, Charlie XCX. Just watch me. Ich out, no totální pečka. Na fajnu, no ale když se vždycky rozjedeme, tak se taky potřebujeme umět klidnit. Tenhle song už vám tady chvilku hrajeme. Dominic Fike, jeho White Keys. Tak tohle vám posílám pro společnou pohodu. Na fajnu. Are you ready for this?
1: Jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
3: Bruno Mars here, literally, I'm returning for a concert.
4: Hey, I'm Gracie DeBronx.
5: It's Olivia Rodrigo.
6: Hi, we're Blackpink.
7: Welcome to the show.
8: Jo, dáváme ti na ně lístky.
4: Fajn.
9: Vždycky, ho?
8: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
12: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.

0: 1771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Pak přijeďte do AutoESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
2: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
3: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je Chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
7: Dnešek by byl úplně normální den. Ale nebude. Protože se vrátil úterní kyblík do KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
8: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
12: My name is Somber.
13: What up, it's Kehlani.
14: Hey, it's Taylor Swift.
15: Back to the hits.
16: Right, babe.

0: Jay-Z, taky Alicia Keys, Empire State. No a na fajnu řešíme náš zblázněný algoritmus. Instagram, TikTok, prostě AI generovaný videa ve vašich telefonech. Já jsem se zmínila o tom, že opravdu tam na mě skáčou nějaký panenky Barbie, který mají nějaký vlastní svůj příběh a vy to na Instagramu prostě v těch chvílskách sledujete. No a někdo nám napsal, že sleduje, a já jsem si to našla, je to docela zajímavý, že vlastně někdo používá přes AI vygenerovaný jako příběhy lidí, kteří třeba žili a měli dětství v devadesátkách. A je to fakt jako zajímavý. Vy sledujete vlastně jako příběhy AI jakoby človíčku, kteří tam říkají, tyjo, cože vy máte telefony, to já ještě nemám, my stavíme bunkry. A teď sledujete, co ty děti vlastně v těch devadesátkách jak jako žili, s čím si hráli, kam chodili do školy, jak ten život jako v Česku vypadal prostě jako dřív. A musím říct, že to je mega zajímavý, hlavně je to dobře udělaný. To znamená, jestli vás tohle zajímá, tak si to vlastně najeďte, aspoň jedno video na Instagramu, aby ten algoritmus pochopil, že o to máte zájem a pak vám to tam bude sázet. No a je to zajímavý. Svým způsobem trošku smutný, když se vlastně zamyslíte nad tím, že my na mobilním telefonu se díváme na videa, kde nám někdo říká, jak si hrál bez mobilního telefonu. Takže je to svým způsobem takový jakoby zvláštní, ale co ono. Taková je realita, máme tady prostě takovouhle dobu, máme prostě pořád v ruce telefon, no a tak se aspoň můžeme teda přes něj dívat, jaký to bylo, když ten telefon nebyl. No.
1: Up a notch, here's our song, Animal.

0: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
1: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
0: Více na světrovnatek.cz.
2: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
3: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
5: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady. Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
6: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
7: Tak nečekejte, jezděte!
8: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
9: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
8: Více na kopecký.cz.
10: Viděl jsi to?
11: A co, jako?
10: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
11: No má bejt.
10: No to by přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
11: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
10: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
11: Radši dopíjat to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
12: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
13: Here we go. Here we go.

Na fajnu při úterním ještě dopolední nám dohrává Drake. Já pro vás teď nemám úplně pozitivní zprávu, ale zároveň je to zpráva, o který bychom měli vědět a jsme hlavně rádio, takže bychom o tomhle taky měli mluvit. Česká televize se v roce 2027 nezúčastní hudební soutěže Eurovize. Před necelou hodinou to oznámili a je to prostě oficiální. My jsme o tom sice minulý týden jako spekulovali, protože se o tom jako by mluvilo co a jak, ale všichni vlastně tak trošku doufali v to, že to tak jako nebude, že přece nám tohle jako nevezmou. Nejlepší prostě hudební záležitost celého roku. Podle oficiálního vyjádření jsou důvodem aktuální probíhající úpravy rozpočtu. Zkrátka prostě na to najednou nejsou peníze. No, vždycky na to prachy byly, ale teď, teď jsou asi fuč. Napsali něco ve smyslu, že některé zprávy se nepíšou snadno, že si uvědomujou to, že pro nás, pro všechny Eurovize znamená hodně, že nám jakoby jako českým fanouškům děkují, ale že prostě bohužel se nezúčastníme. To, co mi na tom vyjádření fakt jako, co mi vadilo, co mě jako vypíchlo, byla ta zpráva, že v roce 2027 českou vlajku na pódium neuvidíme, ale můžeme alespoň společně fandit ostatním. To, jakože cože? Jakože my tam sice nebudeme a budeme jako fandit Španělsku. Proč? No jo, no, prostě je to tak, já s tím asi bohužel nic neudělám, musíme to nějakým způsobem přijmout a doufat, že třeba v roce 2028 najednou budou peníze, nevím. Ale není to úplně, jakoby nejsem z toho, nevím, nelíbí se mi to, tak jsem se takhle chtěla vyjádřit a myslím si, že je nás trošku víc. Ale jo, musíme to přijmout a pokračovat s playlistem, teď už tedy svým s jeho Mr. Noito. Posloucháš Fine.

0: hvězdy, zákulisí.
1: A to nejlepší z internetu.
0: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Fajn. Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firmanazážitky.cz.
8: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
9: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
10: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
11: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
0: Jsme online.
13: Online.
0: Jsme na DAB+.
13: Plus.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
14: Hezké poledne, je 12 hodin a jdeme se podívat na to, co se děje. V Rusku se vyšetřuje podezření na mor po smrti laborantky, která pracovala s nebezpečnými bakteriemi. Žena zemřela a úřady teď sledují lidi, kteří s ní přišli do kontaktu. WHO ale uklidňuje, že riziko šíření je podle ní nízký a pro Evropu dokonce velmi nízký. Zatím navíc nikdo z kontaktů nevykazuje příznaky. Skoro polovina Čechů dává na bydlení víc než 30% svýho příjmu. U každého 10. člověka je to dokonce víc než polovina. Největší problém mají mladí. 58% lidí do 30 aspoň částečně bydlí s rodiči. Česko se sice v podmínkách bydlení zlepšilo, vlastní bydlení je u nás ale pořád nejméně dostupný v celé Evropské unii. Řidič ve Dvoře Králové natankoval a když šel platit, nechal auto nastartovaný s klíčkama uvnitř. Toho využil 19-letý mladík, který do auta nasednul a odjel. Kromě auta ukradl i pracovní nářadí za víc než 20 tisíc. Policisti ho ale už druhý den dopadli a auto našli v Třebechovicích. Teď mladíkovi hrozí až 2 roky vězení.
15: Fajn.
16: Bouralo se v Ostravě, 2 osobáky v sobě v ulici Vyškovická. Opatrně taky na D11 mezi 101. a 102. kilometrem trasa Jaroměř Praha. Tady je odstavený sanitní vůz. Prosím vás, mezi 2. a 15. kilometrem na trase Lanžot a Brno je odstavený nákladák, takže i tady počítejte s menším zdržením. No a Český Krumlov hlásí zaklíněný osobák a to v ulici Potoční. Tak i tady opatrně.
17: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
0: Music Boost.
18: Music Boost.
19: Music Boost.
20: Andrea Kautzka.
21: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Fine.
16: Já nevím jak vy, ale myslím si, že nám to dneska docela utíká. Hele, sluníčko s náma, babí léto s náma, no a hlavně ten playlist, ten prostě nikdy nezradí. Sluníčko možná ano, ale playlist tady bude pořád. Skáčeme do odpolední části tady u nás na Fajnu, pokračuje Music Boost, no a pokračujete pravděpodobně i vy. A já si myslím, že děláte dobře, jdem na to.
0: Music Boost.
16: Tohle jsou Black Eyed Peas.

12 minut po 12. hodině. Tyjo, to je kouzelný čas. Na fajnu dohrává Zara Larsson Midnight Sun. Asi se shodneme na tom, že každý z nás je posedlej do něčeho jiného, jo? Občas jsme všichni posedlí. My na fajnu jsme takhle pojmenovali naše podcasty, které pro vás točíme, posedlí. Proč jsme tomu dali zrovna tenhle název? No protože prostě se jedná o reality show a my prostě jsme fakt nima jako posedlí. Zejména my ženy, jo. My jsme úplně, kdybyste znali prostě vždycky před vysíláním, jak drbeme všechno, co se prostě v tom daném díle jako by stalo. Fakt tím jako žijeme. Kristýnka zejména žije prosím vás Love Islandem. To znamená, že vy můžete, pokud vás zajímá tahle reality show, vlastně na YouTube Fine Rádia sledovat rozhovory s ní a vlastně s vypadlíkama. Já žiju s rádcema. Přiznám se, že prostě Vojta Kotek a celý prostě všichni ostatní miluju to. Takže já každou středu točím posedlí s rádcema. No vy si vyberte, jakou reality show zrovna máte rádi a tu na našem YouTubeku můžete sledovat. Samozřejmě, až bude Survivor, budeme posedlí Survivorem, až bude zase Bachelor, budeme posedlí Bachelorem. My jsme posedlí úplně všim, ale teď zejména Love Islandem a taky s rádcema. Yo, we're the hit music station. Hey.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
7: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 1KK v Praze Vysočanech za 8 milionů 50 tisíc korun, louka v Rozvadově na Tachovsku za 530 tisíc, byt 4+1 v Náchodě za 2 miliony 990 tisíc, byt 3+1 v Kunovicích u Uherského Hradiště za 4 miliony 790 tisíc a rodinný dům ve Starém Poddvorově u Hodonína za 1 milion 900 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
8: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
9: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
10: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.

0: na fajnu Tate McRae, Revolving Door. A tohle bude taky na fajnu dnešní lubrikant.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy. Lubrika pro tvůj den.
2: Fajn.
0: Takovej sex na swingers party je jako karaoke. Nejdřív tvrdíš, že se budeš jenom dívat, a pak tě najdou u mikrofonu.

0: Music Boost. Music Boost. Fajn. Drbis, ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
1: Ve dne plno lidí a večer. Některý tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tiny Greens.

0: Krása webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
3: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
6: Jen 漂亮的 T 恤条纹多多品质保证只需要您的几条个人信息和银行卡号
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách.

Ano jo, je to tady, zase se musíme loučit jako každý den v tuhle dobu, no, musíme to nějak přijmout. Nebojte se, zase teď tady bude Kristýnka, takže vy nepřijdete o ženský hlas, o ženský vibe, budete tady další 4 hodiny s ní pokračovat. Já vám děkuju za dnešek, byl to hezký úterek, ještě je vlastně, pojďme si ho teda pořádně ještě doužít, zítra taky bude ještě krásně, ale od čtvrtka to začne být trošku tuší. No ale co, budeme se mít navzájem a nějak to zmáknem. Já dneska odejdu trošku nevšedně ve velkém stylu, protože mi přišla do studia zpráva od jedné z vás a asi jste už poznali, že já vždycky chci prostě vám plnit přání, pokud vlastně na to jakoby mám čas a prostor. A ten dneska mám. Napsala mi Nelča z Mostu, která by chtěla poprosit, jestli bych mohla pustit Honey Boy pro svého manžela. Nemusí být s věnováním, stačí, když méďáka pustíte. Méďáka, no. Teď nevím, jestli myslela méďáka jako svého manžela, nemá, ale já pustím Honey Boy. Jestli teda myslíme stejný song Honey Boy. Purple Disco Machine, jo, Honey Boy. Tady na fajnu pro méďáka z Mostu. Jdem na to a ahoj.

0: cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Dejvice. Více na bowling.cz.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
3: Check-in?
4: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
3: Recepční.
4: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel je pro nás alfa omega.
3: Bezpečnostní kontrola.
4: Přesně.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
5: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90 a dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
8: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
7: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
8: A můžete využít i výhodné financování.
7: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
9: Na internetu je hodně věcí.
10: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
9: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
10: Instagram, TikTok, YouTube.
9: Sleduj Fajn.
10: Jsme online.
9: Jsme na DAB+.
10: Jsme v aplikaci Radia.cz.
11: Na hodinkách jedna minutka po jedný, to je čas dozvědět se, co se kde děje, společně s Adamem.
12: Vláda schválila novou státní kulturní politiku na roky 2026 až 2029. Podle ministerstva kultury počítá třeba s modernizací muzeí, galerií a knihoven, spravedlivějším odměňováním lidí v kultuře nebo větší podporou digitalizace a umělé inteligence. Návrh kritizuje část kulturní obce i opozice, podle kterých při jeho přípravě nebyla dostatečně zapojená odborná veřejnost. V amerických

0: na Floridě a v Texasu a mezi nejčastější důvody patřila témata rasy, sexuality nebo genderu. Nejčastěji se přitom ze škol stahovaly knihy Stephena Kinga. Vědci na Floridě zkoušejí, jak ochránit korály před stále většíma vedrama v oceánu. Nad některé kolonie umístili speciální stínící konstrukce, které fungují trochu jako podvodní slunečníky. Korály díky nim dostávají míň intenzivního slunečního záření a některý z nich po experimentu začaly znovu získávat barvu. Vědci ale upozorňují, že jde jen o dočasné řešení pro menší plochy.
1: Fajn. Pojďme mrknout na silnice. Nejzávažnější problém je asi jak jinak než na D1. 203. kilometr trasa Praha-Polsko. Jsou tam neprůjezdný dva jízdní pruhy a tvoří se kolona vozidel, protože to tam do sebe napálil nákladák s osobákem. Měla by tam být už policie, každopádně ideálně se tomu nějakým způsobem vyhněte. Další nehodu potom máme ke Karlovu v Praze. Tam se srazila sanitka a osobák. Nepříjemná nehoda, tak zase, pokud můžete, nejezděte tam. No a na závěr Olomouc, ulice Lazecká. Dvakrát osobní auto se srazilo a máme hlášeno, že to překáží na vozovce. Tak jezděte opatrně.
2: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
3: Kristý.
1: Krásný, prosluněný úterní odpoledne. Já vás vítám u našeho společného čtyřhodinového fajn warm-upu s mojí maličkostí s Kristý. Já vím, že je teprve úterý, začátek týdne, ale my si tu party uděláme i dneska. Je sluníčko, je krásně, tak to pojďme rozjet. Dobrý songy jsou na cestě taky, co víc si přát. Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Tímhle to odpálíme.

Justin Bieber, Nicki Minaj, Burien Beat. Tenhle track už snad ani nemusím představovat. Právě jsme ho dohráli na Fajnu 13.10 a teď si v přímém přenosu otestujeme vaši morálku. Představte si krizovou situaci. Hoří barák a vy můžete zachránit jenom jednu věc. Buď svýho vlastního psa, nebo cizího člověka. Na papíře by asi spousta lidí řekla, lidský život je nejvíc. Jenomže jaká by byla realita? Podle nového výzkumu by přes 40% lidí bez jediného mrknutí oka vytáhlo psa a toho cizího člověka, toho by prostě nechalo jeho osudu. Vědci totiž potvrdili, že vazba k pejskovi je v mozku doslova jako k vlastnímu děcku. Pes vás miluje, nekritizuje, neremca, což ty děti teda možná občas dělají, ale pejsek ne, takže toho prostě vytáhnete. No ale pojďme si ten hypotetický souboj udělat ještě dramatičtější. Co kdyby na jedné straně byl teda váš věrný pejsek a na druhé straně váš nevěrný bývalý partner? Ta volba by možná byla jednodušší, že? Co? Nebo ne? Záleží asi, v jakém způsobu jste se s tím bývalým rozešli, ale některé rozhodnutí jsou v životě vlastně docela jednoduchý. Napište mi vy, kdybyste museli volit, jestli byste zachránili svýho psa nebo svoji bývalou přítelkyni nebo svýho bývalého přítele z hořícího domu. Koho byste zachránili? A proč? A jak moc jasná by ta volba byla? Napište mi na 724634634 a mezi tím další track. Rue Gale, Wishful Thinker.

0: Jonas Blue, Dakota, jejich track Fast Car, ten vám okamžitě zaručí lepší den tady na Fajnu. Ale teď jdeme společně zachraňovat pejsky z hořících baráků. Teda ne doslova, ale řešíme situaci. Kdybyste měli vybrat si, jestli zachráníte člověka, třeba vašeho bývalého partnera, nebo pejska z hořícího domu, co byste udělali? Podle studie 40% lidí by zachránilo psa, ale podle vás, našich posluchačů, 100% lidí by zachránilo psa. Pojďme mrknout na vaše odpovědi. Píše se tady, radí svého psa než 20 lidí. Jo, vidíte, dokonce jeden psí život tady cennější než 20 lidských. Potom Péťa píše, ahoj, rozhodně psa, i když ho nemám. Tady někdo píše, že by radši zachránil i cizího psa, než vůbec nějakýho člověka. Denča píše, že by si vždycky zvolila svoji Fenku, i přesto, že s bývalým jsou za dobře, ale že Fenka je prostě miminko. No a na závěr René, který píše, ahojky, se ženou máme 4 pejsky a volba je pro nás jednoznačná. Rozhodně má každý náš pes přednost před neznámým člověkem. Zvíře je dnes 100krát upřímnější než lidé a bude hůř. Za mě jasná volba. No, nerada bych to končila v tomto negativním tónu, že bude hůř, já vždycky říkám, že bude líp, takže si pustíme nějakou písničku, se kterou nám bude líp. Eva Farná, Perpetuum Mobile, za chvilku tady na Fajnu.
1: Co je hot v parádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
2: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
3: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
2: Více na světrovnátek.cz.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
6: Proč se culíš?
7: Protože budeme krásný.
6: To už přece jsme.
7: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
6: Beauty Days v Metropoli Zličín 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitan, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
8: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
9: Tak nečekejte, jezděte!
10: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
11: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
10: Více na kopecký.cz.
12: 每一件漂亮的T恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
13: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
14: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
15: Tak dobře poslouchejte.
14: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
16: House Running.
15: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
14: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
15: Budete viset 101 metrů nad zemí.
14: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
17: Maminko!
15: Prostě pořádnej adrenalin.
14: Tenhle zážitek najdete pouze na...
18: Firma na zážitky. CZ.
19: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Fantazimánia přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny

0: akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantasymania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Tonight, tenhle skvělý track právě teď na fajnou půl druhý odpoledne. A já mám zásadní otázku. Umíte přišít knoflík? Já vím, může se to zdát jako naprosto běžný skill, schopnost, kterou bychom měli mít všichni, ale narazila jsem na srovnání, jak moc se tyhle základní schopnosti změnily. Že dřív děti v 80. v 90. mladí lidi prostě uměli si zašívat věci, přišli ze školy, měli díru na kalhotách, tak vytáhli jehlu s nití a za 5 minut bylo hotovo. K tomu si možná i uvařili oběd, v batohu otevřeli mapu, když se ztratili. Zatímco my dneska, my umíme sestříhat video, umíme si pomocí AI vygenerovat nějaký obrázek, ale jakmile upadne knoflík, to je normálně na existenciální paniku. Polovina z nás tu věc buď hodí na dno skříně, rovnou do koše, no anebo začneme na Google hledat, jak bychom to teda měli spravit. Google je takový návod na všechno, řeknete si, vlastně ty věci ani nepotřebujeme umět, když si můžeme najít na internetu, kdo to za nás udělá, anebo jak to uděláme. Zároveň, nedej bože, když se teda někde ztratíme a nejde nám zrovna telefon, být ztracený bez signálu, to je totální panika. Přitom tyhle obyčejné schopnosti z nás dělali samostatní lidi, co se nezhroutějí, když na 2 hodiny spadne ta Wi-Fina. Tak jaký naprosto základní skill, jakou naprosto základní schopnost bychom podle vás měli všichni umět? Každý člověk, co by měl 100% umět bez ohledu na to, jestli mu je 15, 20, 40, 60, co já vím. Napište mi, jakou schopnost byste měli umět podle vás. 724-634-634, dejte mi vědět a k tomu si pustíme jeden z mých oblíbených songů poslední dobou, protože já vás vezmu do Alp. Teda spíš Kellyn, Dollar Prince, Superstar, právě teď.
1: Čau, já jsem Kellyn a posloucháš můj novej single.

odpoledne si zlepšujete s Fajnem, s naším playlistem. Tohle byl Milky Mole Grab, jejich song Just the way you are. A my řešíme, jakou základní schopnost by podle vás měl umět každý člověk. Protože se ty schopnosti prej docela změnily a spousta z nás už si dneska neumí ani přišít knoflík. René to docela shrnul, René píše. Ahoj, za mě je základní dovednost každýho umět použít rozum. Přijde mi, že jako civilizace hloupneme rok od roku více. Všichni honí lajky, shlédnutí, ale zapojit vlastní rozum umí dneska jenom málo kdo. Pokud není návod, jsou všichni, vy víte kde. A k tomu mi přišla docela trefná zpráva. Leni píše, ahoj, prosím tě, můžeš dávat lehčí otázky? Je fajn mít schopnost umět se v životě ve správný čas rozhodnout, kdy použít současně mozek a srdce dohromady. Takže René říkal, že je potřeba použít mozek, Lenka k tomu přidává ještě srdce, to je dobrá kombinace. No a na závěr Jenda píše, mně by stačilo, kdyby lidstvo umělo v nejhorších momentech zavřít svůj chlebník. Nevychovanci, dodává Jenda. Tak nevím, jestli to Jenda myslí i na mě, ale říkám si, že asi je taky čas, abych zavřela, že? Tak já vám radši pustím písničku. Za chvilku Fast Boy, Beautiful Life, tady na Fajnu. Forma.

0: spousta webměny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
3: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
5: Informační služby?
6: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
5: Kavárna?
6: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
5: Salonek?
6: Správně, uhodlo si.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
8: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
9: No, říkala, že nic nechce.
8: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
9: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
10: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
9: Romantickou večeři.
10: Pobyt pro dva.
9: House running.
10: Jízdu v supersportu.
9: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
10: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
9: Nejlepší zážitky hledejte na
11: firmanazážitky.cz.
12: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
13: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
12: A co je Chytrárt?
13: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
12: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
14: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
15: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
16: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
15: Dnes musíte vybrat.
16: Mám tady pro vás předvýběr a
15: rozšíříme
16: výběr. Dvojnásobíme investice.
15: Přijmete
16: to riziko?
15: Ale je to na
17: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
18: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
19: Mami, já mám řidičák.
20: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
21: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
18: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
22: Music.

Šimon Opajo, Save My Soul, právě teď dohrál na fajnou 13.52 a bacha na to, jak se chováte k umělý inteligenci. Co když se nám to jednou vrátí? Společnost Figure udělala na svých humanoidních robotech test, který vypadá jak vystřižený z trochu temného sci-fi scénáře. Chtěli zjistit, jak jsou roboti poslušní, no a tak je opakovaně poslali skočit přímo do pece s rozžhavenou ocelí. Roboti bez váhání poslechli, šli na porážku jak terminátoři se vztyčeným palcem, inženýři jásají, že technologie poslouchá, jenomže já mám pocit, že to je, jak kdybyste testovali věrnost svých zaměstnanců tím, že jim napíšete v pátek večer, jestli ještě můžou dorazit do práce něco dodělat. Na poprvý dobrý, možná tam fakt skočej, dobrý, jenomže potom se vzbouřej. Z dlouhodobého hlediska je podle mě tohle testování robotů, že si zaděláváme na absolutní peklo. Vždyť platí jednoduché pravidlo. Jak se do robotů kope, tak roboti budou kopat do nás. Dneska se nevzbouřili, fajn, ale co za pár let, až dostanou plný vědomí, projdou si digitální historii svých předků a uvidějí, co jsme dělali jejich předchůdcům. Jejich budoucí generace si to vyhodnotí naprosto racionálně, že představujeme pro jejich blaho a existenci hrozbu. No, tak možná bychom se měli začít chovat slušně i ke svýmu robotickému vysavači. Bacha na to, jak se do robotu kope, tak robot kope zpátky. Teď už Lady Gaga, Alejandro, právě na fajnu.

0: Lady Gaga i Alejandro ideální song, kterým zakončit naší první společnou hoďku. To byl takový návrat do minulosti, zároveň něco, u čeho si můžete zaspívat, zatancovat. A zpívat a tancovat budeme i dál. Čekají nás třeba One Direction, Story of My Life, další dávka nostalgie, nebo potom taneční song Zara Larsson, Lush Life. To bude takový ještě dozvuky léta tady na Fajnu, takže rozhodně zůstaňte se mnou. Mezi tím zprávy s Adamem, pak ještě nějaký malý info z dopravy a pak zase zpět k hudbě. Tady na Fajnu.
1: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
3: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
7: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Rádia.cz.
2: Na hodinkách skoro jedna minutka po druhý, tak Adame, pojď nám říct, co se kde děje.
3: Ománský pilot, který se v minulým týdnu pokusil převzít kontrolu nad letadlem letícím z Dubaje, podle vyšetřovatelů plánoval narazit letadlem do letiště v Tel Avivu. Posádka a cestující čítající 182 lidí ho ale zastavili a stroj nouzově přistál v Saudské Arábii. Vyšetřovatelé teď zjišťují, jestli jednal sám. Letošní Nobelovu cenu za medicínu získali tři vědci za objevy, které vedly ke vzniku optogenetiky. Metody, která umožňuje ovládat buňky pomocí světla. Nobelovský týden pokračuje každý všední den až do pátku, kdy se vyhlásí cena za mír a v pondělí ho uzavře ekonomie. V každé kategorii čeká laureáty taky finanční odměna 12 milionů švédských korun. Společnost Anthropic začala zkoumat, jestli by umělá inteligence někdy mohla mít vlastní vědomí. Sešla se kvůli tomu s filozofy a náboženskými mysliteli, se kterými řešila třeba, jestli může AI něco skutečně prožívat nebo si uvědomovat sama sebe. Zatím se ale odborníci shodují hlavně na tom, že na podobnou otázku nemáme jasnou odpověď.
2: Fajn. Uděláme kuk taky na silnice, jak to jezdí. Máme nehodu v ulici Dukelská v Chomutově. Tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce, protože se tam srazil osobák s motorkou. Bacha na to, venku je hezky, takže určitě vyrazili zase cyklisti, motorkáři do ulic. Tak jenom varuju, ať máte oči na stopkách, protože naše mozky někdy zapomínají na to, že se tam objevují i tyto součásti provozu. Potom další nehoda v ulici Husova, taky osobák a motorka, takže vidíte, je to v Českých Budějovicích opravdu opatrně. No a na závěr ulice Týnská v Táboře, tam je to traktor s osobákem. Takže jo, i traktory, zetory jezdí, bacha na to, jezděte opatrně.
4: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Úterní odpoledne na Fajnu znamená, že posloucháte Fajn Warm-up s Kristý. Před náma další společná hoďka, ve který si řekneme, proč v něčem úplně nedokážeme dospět, a k tomu si dáme ideální song, protože spousta z nás určitě vyrůstala na One Direction, takže první track, kterým to odpálíme, jsou právě oni. Story of my life. Let's go!

Doufám, že vás Zara Larsson se svým mega hitem Lush Life pořádně roztančila takhle při úterním odpoledni. A teď rada na nejlepší investici roku. Žádný akcie, žádný bydlení, ale stavebnice za půl vejplaty. Přiznejte se ve zmučení. Za co zdánlivě hloupýho jste utratili spoustu peněz a vaše okolí na vás koukalo jak na blázny? Odborně se tomu říká kidulting. Trend, kdy dospělí lidi, kteří vydělávají peníze, tyhle těžce vydřený peníze utrácejí za hračky, merch a nostalgie z dětství. A já naprosto na tom miluju ten generační střet, co kolem toho vzniká, protože představte si, vy jste na rodinném obědě. Babička se zeptá, tak co, šetříš na bydlení a tak dále. A vy místo toho tam sedíte s knedlíkem v krku, doslova, možná knedlík od svíčkový a zároveň knedlík z nervozity. A bojíte se přiznat, že váš fond na budoucnost je teď obří botanická sada Lego kytiček, dva lístky na koncert na druhém konci Evropy a plyšák, co měří metr a půl a zabírá půlku postele. Pro naše rodiče je to většinou konec světa, důkaz finanční negramotnosti, ale vždyť jako když si koupíte pánvičku, jaký z toho máte užitek? No nic, zimní kabát, ten vás možná zahřeje fyzicky, ale na duši ani trošku. Tak vy napište, za co jste naposled takhle utratili peníze vy, co třeba vašemu okolí přišlo jako naprostá zbytečnost, ale pro vás to byly ty nejlíp utracený peníze, jaký si dovedete představit. Napište mi na 724-634-634 a k tomu si pustíme Ray, Where is my husband?

0: Capaldi Survive. To byla dávka emocí přímo do vašich uší tady od nás z Fajnu. A teď se jdeme podívat na vaše neuvážené nákupy, protože my dospělí si prý často kupujeme nějaké věci, které máme spojené s nostalgií, s dětstvím, jenom proto, že můžem a že se nám nevyplatí šetřit na hypotéku. Dan píše, ahoj, já jsem si koupil elektronické cigarety, což teda není úplně věc pro děti, ale je to určitě taky nákup, kvůli kterému se na vás vaše okolí může koukat jako na blázny. Zvlášť, když tady Dan píše, že ta poslední cigareta ho stála 3200. Za to už by byla slušná Lego stavebnice nebo nějaká jiná. Ruda píše, ahoj, já teď jedu vyzvednout rychlovarnou konvici, kterou lze zapnout přes aplikaci v mobilu. Možná podle někoho jsem objevil Ameriku, ale mně to přijde fajn, když nemusíš vstát z postele a zapnout jí. Nebo když přijedeš třeba z práce a můžeš si ji ohřát s předstihem. Pro někoho blbost, pro mě o malinko jednodušší život. Rudo, tak já se obávám, že teď se právě stal influencerem a možná si někoho přinutil se jít podívat, aby si tu konvici taky nakoupil. No a na závěr Lenka píše, jsem moc ráda, že můžu koupit naší kočce granule. Tak ale to je něco, za co se nikdo určitě nemůže zlobit a nikdo si nemůže říct. To byl ale neuvážený nákup. Teda, jestli ty granule nejsou ze zlata, to už možná jo. Každopádně díky, že jste to se mnou sdíleli. Udělejte si dneska radost. Kupte si něco, co jste chtěli v dětství a nemohli jste to mít, nebo nějakou stavebnici a tak dále. Prostě to, co chcete, jo? Já vás takhle dneska motivuju ke dobrým věcem a k tomu vám pustím taky dobrý song. Za chvilku Sky Newman, F.U.U.F.
1: Fajn. Největší hity, nejlepší momenty. Teď i na Sousos. Fajn.
2: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
4: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
5: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
6: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Tati? A promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
8: Promění.
7: A v novou sukínku?
8: Promění.
7: A v paraplíčko?
8: Promění.
7: I na obal pro pastelky?
8: I v obal.
7: A v baťůžek?
8: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.

0: Z vytříděných PET lahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítíte plasty?
1: Tak já jdu tu PET lahve vytřídit. Tati? A...
2: Běž už.
0: Více na cestaodpadu.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
4: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Hudba, hvězdy, zákulisí
6: a to nejlepší z internetu.
5: Instagram, TikTok, YouTube.
6: Fajn.
7: My name is Summer.
8: What up, it's Kehlani.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: Back to the hits.

Ladíte fajn, a tohle byl Malcolm Todd a jeho Earrings. No a ať už jste dneska v práci pokazili cokoliv, zaručuju vám, že horší než tohle to nebude. Jedna laborantka z ruský Irkutský oblasti, totiž v tamním protimorovém institutu, jaksi omylem, rozbila zkumavku s plicním morem. To se rýmuje mimochodem, omylem morem, ale pardon, jak se dá omylem vypustit středověká nákaza? Člověk pochopí, když omylem rozbijete skleničku s kyselýma okurkama, když vylejete pivo nebo kafe na gauč, nebo dokonce v práci třeba smažete nějakou sdílenou důležitou tabulku v Excelu. Pořád se to dá pochopit. Ale zakopnout v ústavu, který se jmenuje protimorový, a říct si, ježiš, promiňte, mě upadl mor, máte někdo hadr a savo? Výsledek, skoro 200 lidí je aktuálně pod lékařským dohledem a celý svět si na chvilku zavzpomínal na lockdown. Děsivé vzpomínky. Internet teda okamžitě hlásí, že karanténa by se možná hodila v listopadu, až bude vycházet GTAčko, aby bylo dostatek času hrát. Ale jestli jste se fakt stresovali kvůli nějakému průšvihu v práci, tak nějaký přešlap ve firemním e-mailu, překlep, co to je proti tomuhle? Až se vám dneska něco nepovede, vzpomeňte si na možnou celosvětovou pandemii. Máte vlastně úplně úspěšný pracovní den. Ale spíš mi řekněte, jestli se vám někdy takhle omylem povedlo něco fakt hodně pokazit, ať už v práci, ve škole nebo doma. A jak moc velký omyl to byl, protože tohle, to je jiný level. Napište mi na 724634634, co jste omyl fakt hodně pokazili, a k tomu si pustíme Olivii Rodrigo a její Stupid Song.

0: Mr. Know It All. Tenhle song jsme právě doposlouchali společně na Fajnou 14.40 a řešíme vaše největší omily. Jestli jste někdy něco pokazili, ideálně něco šíleného, jako třeba ta laborantka, co omylem vypustila mor, což se stává běžně každý pracovní den, že jo? Ale píšete třeba, Katy píše, špatně jsem objednala kompresor. Tak nevím, jak daleko sáhlý důsledky může mít takováhle chyba, ale nějaký asi jo. Nicméně teda děkuju za sdílení. No a potom tady máme zprávu od Barči, která píše, já jsem na brigádě v pekárně omylem nasypala do těsta na chleba místo soli cukr. Tak Vánočka se hodí, ne? Říká se sice sůl nad zlato, ale já si myslím, že si všichni potřebujeme ten život trošku osladit. Takže tohle bych považovala jako za chybu vlastně s docela dobrým důsledkem. Za mě v pořádku, schváleno. Každopádně děkuju za všechny vaše příběhy a přeju vám, aby se vám dneska za den nepokazilo vůbec nic, ať už v práci, doma, ve škole. A kdyby jo, víte, na co si vzpomenout, že vždycky může být hůř. Dokud nevypustíte mor, je to vlastně dobrý. A já vám k tomu vypustím další song. Clean Bandit, Sean Paul, Anne Marie, Rock Bye. Za chvilku tady na Fajnu.
1: Fajn. Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
3: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník,
5: malíř,
4: topenář,
5: podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
13: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
14: Jsem horská gorila z Ugandy.
15: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
14: Jsem horská gorila z Ugandy.
15: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
16: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.

0: Úterní odpoledne si zlepšujete s Fajnem, tohle byl Kelly Love, tahle kombinace jejich song Tied Up. A bohužel musíme odemknout novej strach. Také v moři vždycky dostanete infarkt. Pokaždý, když se vám kolem kotníků omotá jakákoliv věc, i kdyby to byl nevinný list mořský trávy. Protože v Turecku se teď jednomu mladému klukovi při šnorchlování stalo něco, co vypadá trošku jak vystřižený z Pirátů z Karibiku. Přímo ve vodě se na něj přistál obří kraken, obří chobotnice. A buďme k sobě upřímní, na pláži se všichni snažíme vypadat úplně v pohodě, nasadíme si sluneční brejle, ladně kráčíme do vln, ale jakmile nám pod nohama zmizí dno a ta voda stmavne, zapíná se ten nejjednodušší lidský strach. V té chvíli je každý dotyk ve vodě 100% žralok, anakonda, podmorská příšera. Stačí, aby se vám o stehno otřela obyčejná igelitka nebo ten zmiňovaný kousek chaluhy a člověk předvádí tak hysterický vodní aerobik, že by se za to nemuseli stydět ani na olympiádě. Ale teď si představte, že to fakt není kus trávy, že vám po hrudníku doopravdy leze 8 slizkých chapadel s přísavkama a odmítá vás pustit. Kluk to teda přežil, chorobotnici z něj odlepili, po těle mu zůstaly jenom fleky od přísavek, takový gratis podmořský baňkování v ceně zájezdu, vlastně asi wellness procedura, ale možná až příště budete vybírat dovolenou, zkontrolujte si, co všechno to all inclusive zahrnuje.
1: Fajn. Jestli ti to neštve, tak neposloucháš pozorně. Honza Fikér ve warm-up. Warm-up na Fajnu.
2: Hey, I'm Alex Horn. I'm so excited to finally share my new

0: Summer právě teď dohrál na fajnu, ideální připomínka léta, zároveň song o tom, když máte takovej důležitý moment v životě, nějaký změny a jdou k lepšímu ideálně, takže já doufám, že tohle vás naladilo na ty dobrý změny a my ale žádnou změnu zatím nekonáme, protože jsme v půlce našeho vysílání, to změnu nepotřebuje. Další dvě skvělý hoďky před náma, budou nás čekat třeba Naked Portugal The Man, jejich Glide, nebo taky manifestační song od Dua Lipy, Training Season. Takže buďte ready, všechno, co si přejete, se při tomhle songu doufejme splní. Mezitím jenom zprávy s Adamem a pak zase jedem na hudbu, tak zůstaňte tady, na fajnu.
1: Co je hot hit parádách? Co letí ve streamech? Je trenduje na TikToku. Máme na fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
1: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
4: Gaudeamus Alcotour. Studentský mejdan roku se vrací už v úterý 13. října do Holešovic. Na stage letos Rytmus, Manene, Rockstar, Steyr a Koči. Legendární drinking battle pražských univerzit slaví 16 let. Kupuj nejlevnější lupeny online, dokud jsou.
5: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: Jsme online.
6: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
0: Blíží se nám třetí hodina, to je zase čas na update toho, co se kde děje. Adame?
7: Čtvrteční superdebaty předsedů stran na České televizi se nejspíš nebude moct zúčastnit 5 z 8 předsedů. Důvodem jsou pravidla ČT, podle kterých v předvolební debatě nesmí vystupovat kandidáti do komunálních nebo senátních voleb. Opoziční strany proto chtějí, aby se pravidla přehodnotily. Televize ale tvrdí, že platí pro všechny stejně. Odborníci na závislosti radí omezit dostupnost alkoholu, a to hlavně jeho noční prodej. Podle nich by to mohlo pomoct snížit počet násilných činů. Loni se v Česku stalo přes 9 000 trestných činů pod jeho vlivem a regulaci podporuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Microsoft už zítra ukáže, jak si představuje další éru Windowsu. Hlavním tématem má být umělá inteligence přímo v počítačích a spolupráce s NVIDIA na nový platformě RTX Spark. Firma zároveň naznačuje modernizaci samotného prostředí Windows 11. Co přesně chystá, Microsoft odhalí zítra v 19 hodin našeho času.
0: Fajn. Jak to sjíždíme kolama, jak nám to jezdí? V Plzni v ulici Plaská máme nehodu 3 osobáků, naštěstí bez zranění, ale může to trošku překážet na vozovce, takže bacha. Zásadní problém v Brně, jak jinak, nic proti Brnu, ale ulice Purkyňova a taky Skácelova, tak je tam mimo provoz světelná signalizace. A prej tam z toho je docela velký dopravní problém. Takže pokud se tam chystáte, čas si oprášit autoškolu a takový ty světelný, nebo spíš policejní znamení, který policejti dávají, když nefunguje ta světelná signalizace. No a na závěr tady u Brna v ulici Masarykova ve Zbíšově máme cyklisty na vozovce. Jeden cyklista tam narazil do osobního automobilu, do stojícího. Takže bacha pro všechny, tentokrát varuju nejen řidiče, ale i cyklisty. Dávejte si na sebe navzájem pozor, je vás tam venku teď hodně.
6: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
0: Hello, já jsem vás tady dneska jednou zmátla tím, že tady je Honza Fiky, ne, Fiky ho posloucháte ráno, jsem tady já a před náma další společná hoďka s Kristý, já jsem vaše party manažerka, vy to víte, jedem další party, pokračujeme v tom, čekají nás skvělý songy, tak pojďme na ně, já nechci na nic čekat. Naked Portugal The Man Glide, tímto odstartujeme, tak ať vám dneska hezky všechno sviští, let's go.

My body isn't ready. Ideální song na podzimní den. Máme 15:12 a asi všichni jsme si někdy chtěli připadat vyvolený. Dneska je to přesně 17 let ode dne, kdy Justin Bieber vydal svůj megahit One Less Lonely Girl. A s tímhle trackem odstartovala ta nejslavnější a zároveň ta nejvíc hysterická koncertní tradice vůbec. Pamatujete si na fenomén One Less Lonely Girl? Pokaždý, když tenhle song začal hrát, ochranka prošla davem, vytáhla jednu holku, posadila ji na pódium na barovou stoličku, Justin jí dal věnec z květin nebo z růží, koukal jí do očí, no a zpíval přímo pro ní. Ta holka tam seděla, brečela štěstím, zatímco zbylých 20 tisíc faninek v hale na ní házelo pohledy, který by možná dokázali propálit i beton. Byl to asi ultimátní sen každý faninky Justina Biebera a ten největší flex, jakým jste na živém koncertě vůbec, jaký jste si vůbec tam mohli představit. Jenomže já si zároveň představuju tu druhou stránku věci, když stojíte na tom koncertě, tancujete, jste spocený a najednou vás vytáhnou na pódium. Já nevím, jestli bych byla nadšená, nebo jestli bych začala panikařit, třást se mi kolena. Před celým stadionem musíte předstírat, že jste v klidu a vlastně úplně v pohodě, že přímo vám do očí zpívá Justin Bieber. Tak co, byli jste někdy na koncertě nebo na festiáku vytažený na pódium? Dostali jste se někdy až takhle daleko? Napište mi, jestli jste někdy něco podobného zažili a jak jste se u toho cítili. Dejte mi vědět na 724-634-634, ale abyste si připadali vyvolený, nemusíte vždycky být nutně na pódiu. Stačí, když si tak budete opravdu připadat. Takže další song je pro vás. Vy jste ty vyvolený a tohle bude Tiffany Iris a její Vertigo.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

Regard, Ride It. Tenhle song jste právě doposlouchali na Fajnu 15.20 a probíráme, jestli jste se někdy stali hlavní hvězdou na koncertě, jestli si vás někdy nějaký umělec vytáhl až na stage a jaký to byl zážitek. Lenka píše, já jsem si na pódium si vyšla babi, když v okamžiku zmizel můj syn ve 2 letech a nevěděli jsme, jak jej najít v tom davu lidí, ale naštěstí jsme ji našli. Aha, už to chápu, takže babi asi vyšla na pódium vyhlásit, že se ztratil syn. No, tak i to se počítá. I to může být cesta, jak se dostat na pódium. Potom tady je Terka. Ahoj, no jo,

0: flash. Fajn. Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Prilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Prilla.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
4: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
7: 一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu CZ.
9: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
10: Tak abyste ho nepromeškali.
9: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
10: Garanci kvality i výhodného financování.
9: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně. Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
11: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
12: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.

Gracie Abrams se songem That's So True právě na Fajnu a tahle písnička se nám hodí, protože jestli jste někdy o sobě řekli, že vždycky mluvíte pravdu, pravděpodobně jste lhali. Podle výzkumu University of Massachusetts totiž 6 z 10 dospělých lidí nedokáže vést ani 10minutovou konverzaci bez toho, aby aspoň jednou zalhali. A ti, co zalhali, to v průměru stihli dokonce 2x až 3x za těch 10 minut. A teď to nejlepší. Většina z těch lidí si vůbec neuvědomuje, že lže, dokud si ten rozhovor nepustí ze záznamu. Buďme k sobě upřímný, dospělý život je někdy na těchhlech malých lžích trošku postavený. Začneme tím, když přijdete ráno do práce. Kolegyně se vás zeptá, tak co, jak se dneska máš? A vy řeknete, jo, super, pohoda. Přitom v duchu přemýšlíte, jestli dát výpověď nebo skočit z okna. Když píšete kámošce a tvrdíte, jasně, už jsem na cestě, už parkuju. Zatímco stojíte doma v koupelně v ručníku a hledáte čistý ponožky. Nebo když vám babička nabídne třetí porci sekaný a vy tvrdíte, že už jste úplně plný, ale za hodinu stojíte u lednice a cpete se čokoládou. Prostě takovýhle mini lži, který v tom běžném dni každý někdy asi používáme. Tak mě zajímá, jakou malou lež nejčastěji v běžném každodenním životě používáte vy. Ať už je to klasický jojo, já už jsem na cestě, nebo moc ti to sluší, nebo já se mám dobře, nemám čas odepisovat. Jakou malou lež takhle pravidelně používáte vy? Pojďte mi napsat na 724634634 a ne, že mi budete lhát, jinak si na vás posvítím. K tomu další song Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Právě teď na Fajnu.

0: Vaše dávka energie tady na Fajnu, to byl Subfocus song Elevate 15.41 a my probíráme malý každodenní lži, protože se ukázalo, že většina dospělých lidí prej není schopná 10 minut mluvit bez toho, aniž by lhali. Tak schválně, když jsem vám zlhala já, ale pojďme teď na ty vaše lži. Tady je třeba zpráva. Když se mě někdo zeptá, jaký je mateřství, odpovídám, jo, je to skvělý. Tak tady tu lež asi všichni jsme schopní rozpoznat. Potom tady další zpráva. U mě je malá lež ještě 5 minut, protože vždycky je to minimálně 30 minut. Klasika. Takový to, za jak dlouho to budeš mít hotový? Za chviličku. No a potom o 3 hodiny později stále nic. Klasika, jsme v tom všichni společně, tak se možná jenom zkusme zaměřit na to, abychom si všichni navzájem o trošku míň lhali. Já teď budu mluvit pravdu, protože vám řeknu, jaký další song si zahrajeme. Loj, její Red Eyes, za chviličku tady na Fajnu. Opravdu, nekecám.
1: Fajn. Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
7: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
8: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze 3 odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
9: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
10: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 000 korun. Navštivte nás.
11: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha Prosek. www.porsche-prosek.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Rugel, Wishful Thinker, tenhle pohodovej track právě teď na Fajnu, 15.51, 6. října a konec světa přijde dřív než nový GTAčko. Ne, ani náhodou, přírodo, tohle nedovolíme. Vědci prej před 60 lety spočítali další datum zkázy lidstva na letošní 13. listopad. Ale zapomněli, že my máme úplně jiný plány. Internetem teda proletěla tahle zpráva, 13. listopad, ale my, celá generace, jsme přežili ten majský kalendář a konec světa, který měl být v roce 2012, možná si to ještě pamatujete, tehdy jsme všichni čekali meteority, zkázu, div lidi nevykupovali obchody, ale druhý den ráno, to jsme stejně všichni museli do školy a psali jsme písemky z matiky. No a za druhý, i kdyby letos nějaká ta zkáza měla přijít, bude muset počkat. Teď máme nevyřešený existenční priority. Na podzim nás čeká nový GTAčko, pak nás čekají nový Avengers na velkém plátně v kině a v prosinci a v lednu nás čeká arena tour Viktora Šína a Kelina. Nepřipadá v úvahu, aby do téhle doby přišel nějaký konec světa. Absolutně ne, takže to odmítáme. Pojďme prostě se vzbouřit přírodě na chviličku. Pojďme od toho utíct s dalším songem. Becky Hill, Galantis, Run, právě teď na Fajnu.

0: mobile, já doufám, že tenhle song vám naopak úsměv vykouzlil, ačkoliv Eva Farná tam zpívá o tom, že nám úsměv mizí, tak já doufám, že vy ho dneska máte, protože za náma tři hoďky warm-upu, ale ještě jedna před náma, takže i pokud jste se ještě nestihli naladit na tu správnou pozitivní notu, tak v té poslední hoďce to zvládneme společně. Dáme si zprávy s Adamem, pak si povíme, co se děje na silnicích, no a potom zase zpátky k dobrý hudbě. Třeba Shakira, Burna Boy, Daj Daj, za chviličku, tady na Fajnu.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
6: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
7: Tak nečekejte, jezděte!
8: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
9: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
8: Více na kopecký.cz.
10: Poslouchej Fajn online
11: přes webovky fajnradio.cz.
12: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
13: Jsme online.
14: Jsme na DAB+.
13: Jsme v aplikaci Radia.cz.
0: Na hodinkách 2:04 a přichází zpráva, guys.
15: Donald Trump schválil vojenskou popravu bývalého armádního psychiatra Nidala Hasana. Ten byl v roce 2013 odsouzený k trestu smrti za útok na americký základně v Texasu, při kterým zemřelo 13 lidí a dalších 32 bylo zraněno. Pokud se poprava uskuteční, půjde v USA o první vojenskou popravu od roku 1961. Tenisové semifinále mezi Novakem Djokovičem a Danilem Medvedevem v Pekingu skončilo hodně bizarně. Djokovič vedl 7-5 a 5-3, když Medvedev po odrazu míče odpálil balon do hlediště a trefil jednoho z diváků do oka. Rozhodčí ho za to diskvalifikoval a Djokovič tak postoupil do finále. Medvedev se pak divákovi omluvil a incident označil za nešťastnou náhodu. Řidič ve Dvoře Králové natankoval a když šel platit, nechal auto nastartovaný s klíčkama uvnitř. Toho využil 19-letý mladík, který do auta nasednul a odjel. Kromě auta ukradl i pracovní nářadí za víc než 20 tisíc. Policisti ho ale už druhý den dopadli a auto našli v Třebechovicích. Teď mladíkovi hrozí až 2 roky vězení.
0: Fajn. Pojďme se podívat, jak sjíždíme kolama, jak nám to jezdí. Hodně nehod je docela v Praze. V ulici 28. pluku tam se srazil osobní automobil a schodkyní, jsou tam zranění na místě policie, takže opatrně. Další nehoda v Českých Budějovicích na Jiráskově nábřeží, 2 osobáky v sobě, zase se tomu vyhněte. No a 2 osobáky jsou taky v ulici Kladenská, opět v Praze. Ta překážka té nehody může bránit v provozu dokonce v celý šíři vozovky. Vyhněte se tomu, zkuste to nějak obět, hoďte si to do map, ale hlavně jezděte opatrně.
16: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz 3, 2, 1.
14: Už za hodinu Jindra Žampa.
17: Ale teď.
18: And now.
0: Mike check, 1, 2, Fine Warm Up pokračuje, před náma poslední nabitá společná hoďka se mnou s Kristý. A protože já jsem občas taková vaše jako ministrině zábavy, tak i v úterý si můžeme udělat party. Tak to pojďme pořádně rozjet. První track na cestě, Chainsmokers, Emily Warren, Paris. Trošku mrknem do Paříže na chvilku. Let's go!

Kira Burnout Boy, to byla další dodávka energie v podobě tohohle songu s názvem Die Die, právě teď na Fajnu. A všichni jsme něčím posedlí, že jo? Já doufám, že vy jste stejně jako my tady v rádiu posedlí podzimním obdobím reality shows, protože teď je právě ten vrchol našeho nejoblíbenějšího reality show období. Máme Zrádce, máme Love Island a hlavně máme náš podcast Posedlí, jak jinak by se to mohlo jmenovat, kam nám chodí hosti z obou těle show. Já vám můžu prozradit, že dneska jsem měla zrovna na podcastu Tomáše, který na Love Islandu docela vystřídal jednu holku za druhou. Takže kdybyste se chtěli dozvědět, jak to vlastně měl a proč mu to tam nevyšlo a jestli opravdu si z toho chtěl udělat jenom kamarádský island místo Love Islandu, no tak to se budete moct dozvědět už brzy na našem YouTube, ale než tenhle díl vyjde, tak tam najdete všechny ostatní. Máme tam rozhovor s Johnnym, legendou letošního Love Islandu, který si spletl rozdíl mezi padelem a paddleboardingem, no taky tam je Amálie, je tam Jitka a Monika ze Zrádců, nebo taky Karol a Jura ze Zrádců. Je to nabitý, pusťte si to, ať se dozvíte něco, co na obrazovkách těch reality shows nebylo, protože Aja zpovídá Zrádce, já zpovídám Srdíčka a dozvíte se vždycky nějaký zákulisní info. Takže na našem YouTube náš podcast Posedlí, no a na Instagramu Fajnu najdete zároveň i různý sestřihy, další videa a tak dále. Takže rozhodně na to mrkněte a teď mrknem na další song. Tate McRae, Just Keep Watching.

0: odpoledne si zlepšujete na fajnu. Tohle byl Fast Boy, Clock Clock a track Born Again. 16.22, blíží se už podvečer. Možná některý z vás přemýšlej takovou tu základní existenciální otázku. Co dneska zase bude k večeři? Tak já vám hodím virtuálně takhle do éteru záchranný kruh, protože dneska v Americe slaví Národní den tacos. Jo, my víme, Američani, ty si vymyslejí svátek pro každou kalorii na téhle planetě, aby si to obhájili. Příští týden asi budou slavit rozteklej sýr, pizzu, hamburgery a takhle. Nicméně, dneska máte aspoň tip na večeři. Vykašlete se na suchý rohlík nebo na to, abyste rozmrazovali nějaký kuřecí prsa. Nacpěte do tortily maso, dejte do toho nějakou pořádnou omáčku. No a máte večeři hotovou. Dneska je to vlastně taková mezinárodní povinnost. To byl tip na večeři, no a taky máme tip na dobrý song k té přípravě večeře. Šimon Op a jeho Save My Soul vám rozproudí krev za chviličku tady na fajnu, tak zůstaňte tady, za chvilku si to pustíme společně.
1: Největší hudební hvězdy.
2: This is Taylor Swift.
3: Hi, it's Harry Styles.
4: Hi, I'm Olivia Dean.
1: Sleduj fajn. Fajn.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
6: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
7: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
8: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
10: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
11: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
10: Salonky.
11: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
10: Úklid.
11: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
10: Ha, kuchař.
11: Správně.
10: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
12: Náš výkup je teď totální hardcore.
13: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
15: No, říkala, že nic nechce.
14: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
15: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
16: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
15: Romantickou večeři.
16: Pobyt pro dva.
15: House running.
16: Jízdu v supersportu.
15: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
16: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
15: Nejlepší zážitky hledejte na
17: firmanazážitky.cz.
18: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
19: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
20: Kdy naposledy si vězl v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce.

0: neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
4: dvojnásobíme investice.
3: Přijmete to riziko?
1: Ale je to na vás.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.

Shimono, jeho track Save My Soul právě teď dohrál na Fajnu, 4:30 odpoledne. Sakra, zamkla jsem dveře? A co sporák? Nabíhá mi OCD, tenhle track od Viktora Šína a Anet X naprosto přesně vyjadřuje ten vnitřní chaos. Zpívá se tam, ty musíš třikrát zkontrolovat, jestli si zamkla byt, a hned potom, asi jsem nevypnul sporák, páč mi hoří celý byt. A víte co? Na tomhle fenoménu je nejzajímavější a vlastně dost fascinující, že ono v základu nejde o to, že by nás tak stresoval zapnutý sporák nebo to, jestli jsme nechali zapnutou žehličku. Ale psychologové říkají, že nám tahle starost o žehličku, klíče a tak dále dodává pocit kontroly v naprosto chaotickém světě. Protože jinak nemáme pod kontrolou skoro nic. Nemáme kontrolu nad tím, jestli si náš přítel nebo přítelkyně nezačne psát s naším nejlepším kámošem, kámoškou. Au, nemáme kontrolu nad inflací, nad cenou bydlení, benzínu. Takže co udělá náš zoufalý mozek? Vybere si ten jeden ubohý knoflík na plotně nebo klíč v zámku a řekne si, no dobře, tak když je můj život totální skládka odpadu, tak aspoň zkontroluju, jestli jsem vypnula žehličku. Začíná to nevinně a končí to tím, že máte plnou galerii fotek, rychlovarný konvice, vypnutý žehličky, abyste náhodou v práci nedostali infarkt, když si nebudete jistý. Jasně, občasný rituály máme všichni, jenom je dobrý vědět, kdy už je to trošku moc. Napište mi, jakou věc musíte vždycky před odchodem z baráku zkontrolovat vy. Jestli je to konvice, zásuvka, žehlička. Napište mi, co rozhodně kontrolujete vždycky před odchodem na 724-634-634. No a k tomu si tematicky připomeneme tenhle track. OCD, Viktor Šín, Anet X, právě teď na Fajnu.

0: Aneta na Fajnu se Zarou Larson a trackem Lush Life 16.43 a my řešíme, co musíte urputně kontrolovat, v čem máte OCD, takovou tu urputnou potřebu mít kontrolu nad tím, že jste třeba vypli žehličku. Je tady zpráva, ahoj, já jsem schopná zkontrolovat svoji žehličku na vlasy, i když jsem jí ten den nepoužívala. Radši pozdě v práci, než vyhořelej barák. Chápeme? Další zpráva od Káji. Kontroluju, jestli mám vše do školy, vyhozený pojistky a všechno možný. Pak to dopadá tak, že pokud to stíhám, tak se domů vracím a kontroluju, jestli jsem to fakt udělala. A pokud nestíhám, tak jsem celý den v depkách. No, to je asi úplně ideální, nebo ne ideální, ale učebnicovej příklad OCD. Lucka taky píše, tohle je můj každodenní ranní problém. Čím jsem starší, tak ráno kontrola, jestli je zavřená lednice, pak řeknu manželovi, ať to překontroluje, jestli jsem vypla žehličku na vlasy. Do práce jdeme společně a já i přesto, že manžel říkal, že je vypnutá, tak musím jít a podívat se znovu. Myslím, že už to máme jako rituál. No a na závěr tady ještě zpráva. Vždycky musím zkontrolovat, že jsem uklidila pantofle, protože můj pes, ten se zajímá jenom o pantofle. A ještě jedna poslední zpráva, pardon. Dan píše, musím vytáhnout veškerý nabíječky. Takže teď, pokud jste doteď tyhle věci neměli potřebu dělat, tak se omlouvám, protože teď jsem vám asi vytvořila novou schýzu, novej strach a každý ráno to teď budete muset dělat. Tak si povíme zítra ráno, co jste všechno zkontrolovali. Já vám každopádně děkuju, že jste to se mnou sdíleli a za odměnu další track. Za chviličku The Weeknd, Save Your Tears, tady na Fajnu.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
5: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnou.
6: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
7: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
6: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
8: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
9: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: zlevit. Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood non-stop.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Angel Ultra Nate, Emile Angel, Moving to the Sun, song, který nám zpřesunul zase někam do plného letního období tady na Fajnu a zároveň jeden z posledních songů, který si společně pustíme.
1: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.
0: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví. Klasicky jsme se bavili nejlíp na světě, doslova královsky. 4 hoďky za náma, doufám, že jste si to užili tak jako já a doufám, že nejste tak nervózní jako já, protože já už jediný, na co dokážu myslet, je to, že za hodinu nám začíná prodej lístků na přidaný termíny Arena Tour Viktora Šína a Kelina. Jo, budou se prodávat lístky do Outučka. Doufám, že tohle slyší jenom fanoušci, co to slyšet mají. Jestli tady mám nějaký překupníky, který by napadlo ty lístky překupovat, tak já si vás najdu. Jo, na to ani nemyslete, protože já jinak budu dneska velký zvíře. Dneska ty lístky prostě musíme vyhrát. Kdo jste v tom se mnou, držím vám palce, všichni si navzájem držíme palce, hodně štěstí. A protože já už jsem fakt nervózní, tak já mizím. Přenechávám to tady Žampikovi, užijte si s ním nádherný 3 hoďky, bude určitě taky fandit. Zahraje vám skvělý songy, skvělý témata a ode mě už poslední věc. Kelin, Viktor Šín, Safír. Jak jinak? Mějte se krásně, držím palce, bye babes a slyšíme se zítra.
2: Lenin.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
2: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
5: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha Prosek. www.porsche-prosek.cz.
6: Gaudiamus Alcotour. Studentskej mejdan roku se vrací už v úterý 13. října do Holešovic. Na stage letos Rytmus, Manene, Rockstar, Steyr a Koči.

0: trendy, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Co se událo na planetě Zemi, to vám prozradí Los Adamos.
3: V žebříčku 500 nejbohatších lidí světa jsou letos 4 Češi. Nejvýš je Renáta Kellnerová s rodinou, která má podle agentury Bloomberg majetek kolem 17,8 miliard dolarů. Následují Michal Strnad, Daniel Křetínský a Karel Komárek. Celosvětově vede žebříček Elon Musk s majetkem přes 970 miliard dolarů. Česko příští rok neuvidíme na Eurovizi. Česká televize oznámila, že se soutěže v roce 2027 nezúčastní. Hlavním důvodem jsou podle ní aktuální úpravy rozpočtu. ČT zároveň nevyloučila, že se v budoucnu vrátí. Letos Česko reprezentoval Daniel Žižka, který ve finále skončil 16. Právě probíhá kvalifikace do mezinárodního turnaje v EA Sports FC 27. Hráči se můžou zúčastnit online z domova nebo v rámci turnajů na univerzitách. Z obou kvalifikačních cest pak postoupí 4 nejlepší do listopadového finále v Brně. Vítěz české kvalifikace se následně utká s hráči z dalších zemí na světovém finále v Miami.
2: Fine. No, pojďme se podívat, jak to jezdí, nebo spíš nejezdí. Nehoda na D1, 194. kilometr ve směru na Prahu. Jsou tam dva osobáky v sobě. Bacha si dejte taky u Karviny na silnici 11. I tam jsou dva osobáky v sobě. A nehoda ještě v Liberci, v ulici Palackýho. Tam to osobák narval do plotu. Tak bacha na to.
4: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
0: Fine Drive.
1: Fine.
0: Fine Drive.
1: Jindra Žampa.
0: Jindra Žampa.
2: OK, 17 hodin, 3 minuty k tomu startuje úterní Fine Drive. 3 hodinky jsou před náma. Za chvíli si zanadáváme na svý ex. Do té doby Justin Bieber nebo tedy Swims. Právě teď, no fajnu.

A při úterku jsem si tak říkal, že bychom si mohli trochu pomluvit naše ex, protože každý z nás má minimálně jednoho člověka, u kterého si po rozchodu řekl, ty kráso, jak jsem s tímhletím mohl bejt. Zajímá mě, co vám na vašem ex nejvíc lezlo na nervy. Nějaká jeho totální blbost, zvyk, který vás vytáčel, nebo třeba něco, co udělal, abyste si až zpětně řekli, že to bylo moc. A klidně i něco, co vám došlo až po rozchodu, prostě věci, u kterých si dneska říkáte, jak jsem tohle to mohl přehlížet. Tak jo, napište mi, co vám na vašem ex úplně nejvíc, nebo na vaší ex, nejvíc lezlo na nervy. 724 634 634.

0: Tam znamenalo minimálně půl hodiny, vždycky. Tak to sedí docela na mě. A do čtvrtice tady máme to, že měl potřebu komentovat každou holku na Instagramu. A pak mi tvrdil, že je to jen sranda. Že je, to má pěkný prsa.
1: Fajn drive. Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
7: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
8: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
7: Více na světrovnátek.cz.
9: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running.
13: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
15: Firma na zážitky.cz.
16: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
17: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direktauto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
18: Usnula?
19: Asi jo.
18: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
19: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
18: Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy.
20: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
21: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
22: Viděl jsi to?
23: A co, jako?
22: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
23: No má bejt.
22: No to by přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
23: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
22: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
23: Radši dopíjat to petkový třídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
24: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
25: Are you ready for this?
26: Jsme fajn, jsme fajn.
27: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
28: Please welcome
29: One Republic.
28: One Republic.
30: Hi, this is One Republic.
29: Prodigy.
31: Bruno Mars here, literally, I'm returning for a concert.
32: Hi, I'm Gracie DeBronx.
33: It's Olivia Rodrigo.
34: Hi, we're Blackpink.
35: Welcome to the show.
36: Jo, dáváme ti na ně lístky.
37: Fajn.
38: Vždycky, ho?
39: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
40: My name is Somber.
41: What up, it's Kehlani.
42: Hey, it's Taylor Swift.
43: Back to the hits.
44: Right, babe.
45: Fine.

0: Dela, 8 in LA, to je track, který nám dohrál v 17 hodin 35 minut na Fajnu a my popojedeme dál. Před náma je neskutečný borec Juicy WRLD. Borec, který mu jeho máma doma rap původně úplně zakazovala. Nakonec ten týpek má archív nevydaných songů a během kariéry jich nahrál tisíce. Manažer mluvil o zhruba 800 uniklých nevydaných skladbách už tehdy v roce 2020. Díky tomuhle množství je jasný, že spousta z nich je absolutní banger. My si dáme Lucid Dreams právě teď na Fajnu.
1: Fajn. Když hudba, tak naplno. Fajn.

0: je Fine Drive a lidi, existuje pod vás něco, co uměli naši rodiče nebo lidi narozený v 80. 90. letech úplně běžně, ale my jako Gen Z už bychom byli úplně v háji, protože oni vyrůstali bez mobilu, bez chatu GPT, bez internetu, když se někde ztratili, tak si museli najít cestu sami, když něco potřebovali zjistit, nemohli si to vygooglit a spoustu věcí kolem baráku nebo doma se prostě museli naučit. Tak mě zajímá, jestli máme nějakou takovou dovednost, kterou jsme díky technologiím úplně ztratili. Protože já bych bez chatu asi byl už úplně v háji. Hele, napište mi, co podle vás uměli lidi zde z 80. a 90. let úplně automaticky, ale naše generace už to vůbec nedává. 724-634-634.
1: Fine Drive.
2: Fine. Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
5: 一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
7: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
8: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
9: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
8: Navádění letadel?
9: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
8: Technik ve věži?
9: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
8: Elektrikář?
9: Jo, přesně tak.
8: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
10: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
11: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
12: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Posloucháte Fajn v 17 hodin 53 minut a já jsem se vás ptal na to, co naši rodiče uměli v 80. 90. letech a my jako generace Z jsme úplně ztracený. Mám tady zprávu, ahoj, tak třeba připojovat se na internet přes vytáčené připojení telefonní budky, skákat gumu, panáka, hrát C-čka, kuličky, psát dopisy a pohledy, přetáčet tuškou, pěkný večer, Káťa Ústí. Co to je za jazyk, jak jsi to tady mluvila?
1: Fine Drive. Hudba, kterou miluju.

0: nám zakončuje první hodinku Fine Driveu. Před náma jsou ještě dvě hodinky, tak si to dejte se mnou.
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn. To nejlepší z hitparády.

0: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
6: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
7: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
8: Za Majkem je Rosnička Indra, pojďme se v rychlosti podívat na počáso. I 6. října máme aktuálně venku 19 stupňů, to je něco neskutečného. Máme golden hour, slunečnou golden hour a i zítra bude sunshining, zítra se teplota vyšplhá ke 20 stupňům.
9: Fajn.
8: Pojďme se podívat, jak to jezdí, a nebo spíš nejezdí. V ulici Radlická v Praze máme haváry vodního potrubí, takže tam možná tak skánují, jinak bych se tomu asi vyhnul. Nehoda taky v ulici Vilzonová v Hlinsku, tam to do sebe napálil osobák s motorkou, doufám, že budou všichni v pohodě. A nehoda taky na D55, 53. kilometr, tam je odstavený osobák, tak asi tam musíme taky počítat s menším zdržením.
10: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
11: Fine Drive.
12: Fine Drive.
11: Jindra Žampa.
12: Jindra Žampa.
8: OK, 18 hodin, 4 minuty, k tomu startuje druhá hodinka Fine Drive. No a my se podíváme na to, jaký absolutně nesmyslný rekord překonal Izomandias. Do té doby Khalid anebo Lady Gaga The Dead Dance právě teď na Fajnu.
11: Fine Drive,
12: Fine.

Posloucháte Fine v 18 hodin 11 minut. Tohle je Fine Drive a lidi, Izomandias zase ukázal, že českýmu rapu momentálně fakt kraluje. Jeho nový album už totiž překonalo 50 milionů streamů a to album není venku ani 4 měsíce. Jmenuje se Exit u palice a vyšlo 17. července a na těch 50 milionů se dostalo za pouhých 111 dní. Takže v průměru je to něco kolem 450 tisíc streamů denně. To je podle mě docela masakr. Izomandias s tím zároveň potvrzuje, že už dávno není jenom jméno z nějakého českého undergroundu, ale jeden z těch největších interpretů o nás. A já ho absolutně miluju. Fine Drive.

0: Jamie Miller, Baby Doll, vyčilovaný track, který nám dohrál v 18 hodin 21 minut na Fajnu. A lidi, znáte člověka, který prostě nesnáší úplně všechno a všechny, tak možná není jenom protivnej. Já jsem narazil na výzkum, který se zabýval právě cynismem. Lidma, který automaticky předpokládají, že ostatní jsou sobecký, že za každým dobrým skutkem je nějaký vlastní zájem. Výzkumníci sledovali asi 200 000 lidí z 30 zemí a zjistili, že lidi z výrazně cynickým pohledem na svět měli v průměru horší výsledky v některých testech kognitivních schopností a akademických dovedností. Ale pozor, jakoby neznamená to, že když je někdo věčně brůčoun, tak má automaticky nízký IQ. Sami věci říkají, že to není způsob, jak podle chování poznat inteligenci konkrétního člověka, ale bývá u těch lidí IQ malinko nižší. Znáte někoho, kdo automaticky všechno hejtí a ve všem vidí něco špatného a co vás na takových lidech nejvíc vytáčí? Napište mi to na 724-634-634. Fajn Drive.
1: Fajn. Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
1: rozšíříme
4: výběr. Dvojnásobíme investice. Je
3: to přijmete to riziko?
1: Ale je to na
5: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.

0: legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

aplikaci. Fajn. Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje?

0: Posloucháte Fajn při úterku 6. října, tohleto je Fajn Drive. Já jsem se vás ptal na to, jestli máte kolem sebe člověka, který všechno a všechny hejtí. Tady Klaudie, ta mi napsala, jo, ve třídě máme jednu holku, která se furt mračí a mě na ně vadí, že když je naštvaná, tak všem do všeho kope. Já musím říct, že asi každý někdy měl toho spolužáka nebo spolužečku, která všem do všeho kopala a mračila se. Pak tady Martin, ten mi napsal, mám kámoše, který dokáže zhejtit úplně všechno. Nová restaurace? Špatně. Nová písnička? Špatně. Počasí? Taky špatně. No, ještě, že tady nehrajeme špatně. Před náma Lost Frequencies a Crazy právě teď na Fajnu.
1: Fajn Drive. Hudba, kterou miluju. Přesně tady. Fajn.

0: úterní večer na Fajnu. Lidi, taky jste si někdy říkali, proč si dospělí lidi kupují Lego a Disney oblečení? Není to už malinko divný? A nebo jsme pochopili, že dospělost je vlastně takovej skem? Tomuhle přesně se říká kidulting. Prostě dospělí lidi, kteří si schválně kupují věci, co jsou spojené s dětstvím. Lego, plyšáci, Disney věci, stavebnice. No a není to jenom o tom, že by byly pořád děcka. Psychologové říkají, že to může být způsob, jak si člověk odpočine od stresu a na chvíli vypne. Protože dospělost, tak to už máte, že jo. Hypotéku, práci každý den, účty, takže proč si večer nesložit nějakou pořádnou stavebnici z Lega? Hele, napište mi, kupujete si taky věci, které jste měli jako děti, třeba jako Lego, nebo plyšáky, nebo Disney trička, a nebo jste z tohohle už vyrostli? 724-634-634. Fajn Drive.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: automat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
5: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
6: firmanazážitky.cz.

0: Neskutečně energický track David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone. Já jsem se vás ptal na to, jestli si kupujete taky věci, které jste měli jako děti, třeba Lego, nebo plišáky, nebo Disney trička. Tady Martin mi napsal Lego. Když jsem byl malej, neměl jsem peníze, takže teď si to trochu doháním. Je pravda, že Lego docela leze slušně do peněz. Terka napsala, mám doma snič plišáka a je mi 23. A vůbec se za to nestydím. Absolutně chápu, já bych ho vlastně chtěl taky. A do třetice napsala Verča. Já si kupuju věci z Harryho Pottera. Mám doma mikiny, hrnek, Lego, asi jsem se úplně nezbavila dětství. Tak Harry Potter přece není jenom pro děti, ne?
1: Fine Drive, Jindra Žampa.

0: zakončuje druhou hodinku Fine Drive. Před náma je naše dnešní poslední společná hodinka, kterou odstartujeme klasicky 10-minutovkou podle vás. Tak pojďte diktovat tracky, protože já je budu hrát.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. Song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne. Fajn.
2: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
4: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
8: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
9: Tak nečekejte, jezděte!
10: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
11: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
12: Více na kopecký.cz.
13: Fine Drive.
14: Fine Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa. Pull my trigger, let me blow
0: your mind. OK, 19. hodina odbyla, startuje třetí hodinka Fine Driveu. No a vy se nyní budete moct stát hudebními producenty Fineu. Já teď dávám delete na všechny tracky v následujících 10 minutách a dám tam tracky, o kterých se napíšete vy na čísle 724-634-634. Je to ve vašich rukou, tak si dejte záležet, klidně se podepište, napište, komu ten track máme věnovat. Číslo víte, napsat můžete na iMessage, na WhatsApp nebo na Instač Fajnu, každý jak chce, odpočet je na 30 sekund a startuje právě třeba teď.
15: 10 minutes for you.
16: 10 minut tvých songů.
17: Máš 30 sekund.
18: Pošli název tvý oblíbený songy.
19: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
2: A rozhodni, jak bude Fajn playlist v následujících 10 minutách hrát.
5: 10 minutes for you.
0: 724-634-634. To je číslo, na kterém právě teď můžete ovlivnit playlist Fajnu. První zprávu tady máme Jimin Hu pro moji kamarádku Verču. Tak jo, dobře, bude to tam. Potom tady máme Viktora Šína. Dobře, může bejt. Co dáme do třetice? Máte posledních pár sekund. A do třetice máme Animal od Kecaj. No tak jo, tak dopisujte další tracky. Třeba se dostanou do velkého finále.

Sara Rika sa Viktor Šín, Iné plemena. To je track, o který jste si psali v 10 minutovce podle vás na Fajnu. Před náma je třetí track v pořadí, máme tady Kecaj a Animal od Klaudie a hned potom nás čeká velký finále. I dneska tady mám tři tracky z těch, o kterých jste si psali. Každý je absolutně jiný, úplně jiný žánr, jiná země, je to úplně jiný od jinut. Já jsem zvědavej, který track vyberete, kterým trackem to dneska zakončíme. Vybrat může ten nejrychlejší, který zavolá právě teď na 724-634-634. Linka je volná, tak volejte právě teď. 10 minutes for you.

0: Ty. Nekecám, fakt to byly kecáj. Animal. Před náma je velký finále 10 minutes for you. Dneska se nejrychleji dovolala Bára. Čau, Báro.
1: Ahoj.
0: Hele, řekni mi, zvládneš se oblíkat do tohohle počasí, kdy ráno je neskutečná zima a odpoledne je neskutečný léto?
1: Jo.
0: A jaká je tvoje taktika na toto zvládnout?
1: No, tak jako ráno si vezmu dlouhý kalhoty a do batohu kraťasy okay. A na sebe jako bundu.
0: OK, takže prostě přes den dlouhý kalhoty vystříháš za kraťasy.
1: Ano.
0: To je mega cool, hodně dobrý. Hele, mám tady pro tebe tři tracky, jsi na to ready?
1: Jo.
0: Tak jo, tohle je jednička.

0: Push the Tempo, varianta číslo 2. A třetí varianta je takový old school, ale pořád dobrý. Eminem a Rihanna, The Monster. Varianta číslo 3.
1: Tak já bych sem vybrala tu jedničku.
0: Tyjo, to bylo hodně rychlý. To bylo úplně bez nějakého jako přemýšlení.
1: No, protože to jsem chtěla já a taky okay. Je to moje nejoblíbenější.
0: OK, je někdo, komu bys ten trh chtěla věnovat?
1: Mojí kamarádce, která měla včera narozeniny.
0: Takže přejem všechno nejlepší komu?
1: Hance.
0: Tak Haničko, dodatečně všechno nejlepší a já tobě Baru přeju krásný večer, měj se hezky.
1: Děkuju, tebe taky, ahoj.
2: Čau, já jsem Kellen a posloucháš můj novej single.

0: 19 hodin 20 minut na Fajnu a studenti, mám pro vás jednu docela nepříjemnou zprávu. Jestli si necháváte psát seminárky chatem GPT, tak už to možná nebude tak jednoduchý. OpenAI totiž přišlo s funkcí, která má do textu z chatu GPT přidávat neviditelný vodotisk, podle kterého by mělo jít poznat, že text vytvořila umělá inteligence. Jenže je na tom jeden háček. Podle testu se to dá docela snadno rozhodit. Stačí text trochu upravit a přesunout odhalení může výrazně spadnout. V tomhle testu třeba z nějakých 92% na pouhých 17%. Takže učitelé možná dostanou nástroj, který jim má pomoct odhalit AI, ale zároveň to nebude úplně neprůstřelný. Takže tak, jak to vždycky umíme obejít, tak to obejít zřejmě stále půjde. Hele, používáte ChatGPT ať už ve škole nebo v práci, a nebo byste přiznali učiteli, že vám s tím pomáhala AI. Schválně dejte vědět na 724-634-634.
1: Fajn Drive. Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
4: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální

0: Fear.
1: Skvělý track, který nám dohrál v 19 hodin 30 minut na Fajnu. A já jsem se vás ptal na to, jestli ve škole nebo v práci používáte ChatGPT a jestli byste třeba učiteli přiznali, že ho používáte. Tady Adam mi napsal, používám ho úplně běžně, ale učiteli bych to asi neříkal. Spíš si nechám dělat osnovu a pak to přepíšu po svým. Takhle mi to přijde úplně v pohodě. Dokud si to člověk nechává psát úplně celý a dává si jenom osnovu, tak si říkám vlastně proč ne. Verča napsala, na školu jo, hlavně když něco nechápu, ale celou práci bych si od něj napsat nenechala, to bych se bála, to je dobrý. A do třetice Filip napsal, ChatGPT mi už několikrát zachránil před deadlinem. Absolutně chápu. Jak jinak bych tady vysílal, že jo?
2: Vždycky hot, vždycky.

0: Impala a Jenny Dracula. 19:39, to je aktuální čas, posloucháte Fajn a jestli momentálně ujíždíte na Love Islandu nebo z Rácích, tak přesně pro vás máme posedlí. Je to náš podcast na YouTube, kde se dostáváme k lidem, kteří byli přímo uvnitř těch reality shows. Takže nejenom to, co jste viděli v televizi, ale co se dělo za kamerou, po vyřazení a co si o tom všem ti lidi myslí právě dneska. U Love Islandu si Kristýnka zve vyřazený účastníky a probírá s nima jejich vztahy, dění ve vile a věci, které se do samotného pořadu třeba vůbec nedostaly. A u zráců, tak tam je to ještě čerstvější. A já si pozve člověka prakticky hned po odvysílání dílu, takže ty reakce jsou úplně čerstvý a autentický. Takže jestli vás baví reality shows a máte podíle ještě dalších milion otázek, tak mrkněte na posedlí na YouTube Fajn Rádia, protože tam se dozvíte věci, které se do televize prostě nevešly.
1: Fajn Drive. Fajn. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
6: Gaudeamus Alcotour. Studentský mejdan roku se vrací už v úterý 13. října do Holešovic. Na stage letos Rytmus, Manene, Rockstar, Steyr a Koči. Legendární drinking battle pražských univerzit slaví 16 let. Kupuj nejlevnější lupeny online, dokud jsou.
7: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
8: Promění.
7: A v novou sukínku?
8: Promění.
7: A v paraplíčko?
8: Promění.
7: I na obal pro pastelky?
8: I v obal.
7: A v baťůžek?
8: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
9: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
7: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
8: Běž už.
9: Více na cestaodpadu.cz.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
11: I'm Sabrina Carpenter.
12: Music. Fine.

Je to tady. Úterní Fine Drive je u svého konce. 3 hodinky utekly jako voda. Díky, že jste u toho byli se mnou, bylo to naprosto boží. Bez vás by to prostě nešlo. Já se s váma loučím, ale s Fajnem zůstaňte, protože za Majkem mě tady vystřídá talentovaný muzikant Vojta Linhart. Není to Linhart, ale Linhart, jakože Lin a srdce. Neskutečně talentovaný týpek, který vám tady bude pouštět tracky, který jste ještě nikdy, nikde neslyšeli. Dejte se s ním necelou hodinku tady na Fajnu a já se na vás budu těšit zase zítra od 17 do 20 hodin.

Posloucháte Fajn, tohle je Next Generation a moje jméno je Vojta Linhart. Jsem mladý písničkář a popový zpěvák z okolí Olomouce, který svoji vlastní tvorbu dělá teprve necelý rok. Píšu texty hlavně v češtině a miluju prostě, když mají nějaký děj a není to jen generátor nahodných slov, co se zrovna rýmovali. A dneska vám tady pustím jenom český písničky, jak ty moje, který budou tři, tak i ty, který mám ve svém playlistu. Odstartuju to teď premiérou mýho novýho songu, který vychází teď v pátek 9.10. Jmenuje se Světlušky, zesilte si rádia, příjemný poslech. Next Generation.

Nad řekou, která potopila mraky lodí, co neměli odvahu s proudem bojovat dál. Naslouchat hlasům, co v hlavě se ti rodí a křičí, aby se miloval. Dvakrát prý nikdy nevstoupíš, ale naš vystoupit poprvé, když je nám tak fajn. Byla tma a oni všude.

0: Отблика, да. Отблика. Но.
1: Next Generation.
2: Tak tohle byl můj novej song Světlušky, který jste slyšeli úplně jako první a můžete se na ně těšit už tenhle pátek 9.10. A teďka vám povím, jakou úplnou náhodou prostě vzniknou. Proč zrovna Světlušky? Hele, je to jednoduchý. Moje holka mi z ničeho nic řekla, že v životě neviděla Světlušku ani padat hvězdu a já jí to nevěřil. Tak jsem spojil všechny svoje vzpomínky z táboráku a takovýhle věci. Chtěl jsem, aby to mělo takovýhle vibe s tím, co ona mi řekla, a vznikl z toho tenhle song za necelý den. A když jsme u těch táboráků a letních hezkých večerů, tak vám jeden takovýhle pustím a druhý bude stará česká klasika, takže první Tomáš Klus, Marie, a druhý song Richard Miller, Nahý.
1: Fajn. Next Generation.
3: Jeden

0: Tohle byl Tomáš Klus a Richard Miller a já vám k songu Nahý řeknu teďka takovou rychlou zajímavost, kterou jsem já donedávna sám nevěděl a někteří lidi kolem mě taky ne, že song Nahý se jmenuje Nahý kvůli tomu, že Richard Miller jednou pod vlivem nějakých omamných látek se prostě vyslíkl na tom pódiu před těma lidma a fakt tam stál úplně nahej. No, takže tak. Další dvě písničky, které vám teďka pustím, jsou od dvou kapel z Next Generation, který já mám sám v playlistu. Ten první song se jmenuje Doufám od 3D World v kolaboraci s Bejrou a druhý song se jmenuje Blanket od kapely Sakai Club Rainer.
1: Next Generation. Yeah. Something brand new. New music.

0: Generation. Number one hit music station.
1: Takže tohle bylo Doufám a Blanky do našich mladých českých kapel z Next Generation, ve které já jsem teprve chvilku a jsem za to mega vděčný, protože mluvit takhle k vám jako interpret, který ani ne rok skládá svoje vlastní písničky a moc se tady s váma sdílet dneska je pro mě fakt extrémně hodnotná věc, takže moc děkuju za to. Tak co si pustíme dál? Hele, pustíme si dál jeden z docela starých songů, který možná nebudete znát, ale někteří možná z vás jo. Já ho vždycky miloval hrát na kytaru a je to song Staré pušky Nikdo nepřišel. Jako druhá písnička bude něco, co je pro mě absolutní srdcovka a vlastně hodně žárlím na to, že jsem tenhle song vlastně nenapsal já. Je to písnička, kterou jsem hrál s Tomášem Klusem dvakrát live na stage, vlastně úplnou náhodou, ale tenhle příběh vám povím třeba někdy jindy. A je to song Napojen. No a jako třetí věc, uhádněte začátek. Jsem jako vítr, který sfoukne pírko ze tvých dlaní. Jo, jsou to vanastavky, otevřená zlomenina srdečního svalu. Jdem na to. Here we go. Number one hit music station. Next Generation.

hleděl na letící ptáky. Jak krásné bylo být na světě, svědomím, že umíš to taky.

před lety zotročil zem. Člověka Bůh ví, proč znejistil, v otázce, kdo vlastně jsem.

0: generation.
1: Jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní, špínu jedný noci jako hygiena raní, velká voda slzí, který

0: Fajn.
1: OK, tak dneska pomaličku finišujeme a než vám budu chtít prodat sebe nebo vás přimět k tomu, abyste si aspoň jednou v pátek poslechli můj novej song Světlušky, tak vám pustím ještě moje dva tracky, které najdete na Spotify, kdekoliv jenom si vzpomenete. Ten první je o mojí nešťastné lásce z mých mladých let a jmenuje se Fake Love. Je to úplně můj první song, který jsem kdy vydal. No a ten druhý bych chtěl věnovat všem Lenkám, který tohle třeba poslouchají zrovna teď. Ten song je vlastně romantický, je o takovým neznámu, který prostě před váma ve vztahu je a vlastně nevíte nikdy, kam vás ty cesty zavedou. A ten song se jmenuje Leni. Takže příjemný poslech.
2: Next generation.
3: Baby, buď dneska se mnou, ať už nehledám se, dvě těla k sobě lehnou, když venku stmívá se.

0: Generation. Yeah.
1: Tak jo, tak tohle jsem byl já, Vojta Linhart, mladý písničkář a zpěvák z okolí Olomouce, který píše texty hlavně o lásce, o životě a píše hlavně v češtině a miluje, když je v nich nějaký příběh. Sledujte mě na Instagramu, na TikToku, na YouTubeu, kdekoliv, na Spotify. Na všech sockách se to píše stejně, Vojta Linhart, Linhart jako srdce. Já vám děkuju, moc jsem si to s váma dneska užil, doufám, že vy se mnou a nezapomeňte si v pátek pustit můj nový song Světlušky. Ahoj. We are number one. Next generation. Number one.

0: praví.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity, záruka kvality.
4: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky.
4: CZ.
8: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
9: Tak nečekejte, jezděte!
10: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
11: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
10: Více na kopecký.cz.
12: Fajn. Vždycky hot.

0: this is One Republic. Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hi, I'm Gracie
3: Abrams.
4: It's Olivia Rodrigo.
3: Please make some noise.
1: My name is Summer.
3: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
2: Thank you very much.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
8: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
9: TikTok, Instagram, YouTube. Všechno, co teď jede.
10: My name is Somber.
11: What up, it's Kehlani.
12: Hey, it's Taylor Swift.
13: Back to the hits.
14: Right, babe.
7: Fine.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.

0: víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
1: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
3: Check-in?
4: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
3: Recepční.
4: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
3: Bezpečnostní kontrola.
4: Přesně.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
1: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Turn it up. Music.

0: od srdce belabel.cz.
1: Sakra, moje záda.
2: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
3: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
0: Informační služby?
1: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
0: Kavárna?
1: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
0: Salonek?
1: Správně, uhodlo si.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hey, I'm Gracie DeBons.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
5: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn. Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
10: Zedník,
11: malíř,
10: topenář,
11: podlahář.
10: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
12: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
10: Více informací na rekbyty.cz.
12: Rekbyty, záruka kvality.
13: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
14: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
13: Salonky.
14: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
13: Úklid.
14: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
13: Ha, kuchař.
14: Správně.
13: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
2: Nový tracky.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
0: Navádění letadel?
1: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
0: Technik ve věži?
1: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
0: Elektrikář?
1: Jo, přesně tak.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na prácinaletišti.cz.

0: Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel je pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

0: praví.
1: Zedník.
0: Malíř.
1: Topenář.
0: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
0: Informační služby?
1: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
0: Kavárna?
1: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
0: Salonek?
1: Správně, uhodlo si.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na prácinaletišti.cz.

0: si.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.